Hit Radio.

Poletíte z letiště Václava Havla. Hit Radio. Hit Radio.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

my heart if you tear it apart.

0: Radio City.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz
0: Hit Radio.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje. Cena černého zlata se propadla na nejnižší úroveň od začátku americko-izraelských útoků na Irán. Severomořský Brent odepsal přes 3% a dostal se pod $75 za barel. Trhy uklidnila zpráva, že hormuzským průlivem by mohlo začít proplouvat více tankerů. To by znamenalo menší riziko výpadků v dodávkách ropy do světa. Petr Pavel na summit NATO pojede. Ústavní soud před běžným opatřením rozhodl, že prezident bude součástí české delegace na červencovém jednání Aliance v Ankaře. Vyhověl tak žalobě Petra Pavla, který se s vládou dlouhodobě přel o svou účast. O samotném sporu budou ústavní soudci rozhodovat ještě několik měsíců. Rozhodnutí mezitím rozdělilo politickou scénu. Po 20 letech žádný karneval, takto uzavřel nevydařenou účast českého výběru komentátor Jaromír Bosák. Svěřenci trenéra Koubka závěrečný duel ve skupině proti Mexiku nezvládli a na turnaji končí. S domácím týmem nakonec prohráli vysoko 3-0 a na další utkání na šampionátu si budou muset počkat minimálně 4 roky. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Od této soboty 27. června do pátku 17. července nepojedou tramvaje v úseku Anděl Radlická. Výluka platí pro oba směry. Důvodem je oprava tramvajové trati a rekonstrukce kanalizace. Tramvajová linka 4 bude zrušena. V denním provozu ji nahradí autobusová doprava X4 na trase Anděl na Knížecí Radlická. Více na webu pid.cz. Převážně jasné ráno, 17 stupňů a čeká nás opět slunečný a tropický den. Odpolední teploty 32 až 34 stupňů. Vítr slabý. Z Prahy Lucia Daňková.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ráno, důvod k radosti je, není to teda fočus, ale je to, že je čtvrtek ráno, 6 hodin, 2 minuty, už se nám blíží víkend, s vámi Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: David.
3: Ahoj.
1: A já, čau, krásné ráno.

0: Just Like a Pill, tohle je čtvrteční Hit Radio. První song, snídaně šampionů, přejeme vám krásné ráno. Já mám na vás dotaz. Já jsem včera přijel odpoledne domů, celý ulepený, a udělal jsem takovou tu svoji klasiku, jo. Celý jsem se svlíknul do trenek. Což je úbor, který v těchto horkých dnech doma používám, jo. A tak jdu po bytě a říkám si, jak to mají asi ostatní, jo? Jak to přežívají teďka doma? A pak mi došlo a řekl jsem si, Michale, vždy ty pracuješ v rádiu a můžeš se zeptat. Tak nejdřív se ptám vás dvou, v čem chodíte v těchto horkých dnech doma? Co Jasmin?
1: Tak Jasmin chodí jako ty, ne teda v trenkách, ale ve spodním, a když je velký horko, tak si, tak prostě nijak.
0: Jako úplně. A Kuba? Kuba
1: ten v trenclích.
0: Jasně, jak to vypadá u Davidu?
2: Já jsem si myslel, že uzavřeš ten svůj příběh tím, že jsi uvědomil, herko, já pracuji v práci a můžu být v 9 doma, zatímco ostatní jsou v kanclu a takovýhle věci vůbec neřeší, takže já když přijdu z kanceláře v 6 večer, tak ono už zase takový vedro není, takže...
0: A nebo já si myslel, že řekneš, že mi došlo, že pracuji v rádiu a že vlastně tady můžu chodit oblečený jak chci, protože mě nikdo nevidí, ale nebo... nevím, jestli byste to ocenili vy.
1: Úplně.
0: Ty bys ses necítil jako chlap a ty bys byla znechucená.
2: Oba bychom se cítili nepříjemně, každopádně.
0: Jasně tak. A tak mě napadlo, že bychom mohli udělat sondu k vám, kdo nás sladíte, a mohli bychom to dát do minuty šampionů. Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a v čem doma chodíte oblečený v tomhle horku. Prostě když přijedete do práce a už máte pohodičku, jo, tak kolik vrstev oblečení máte na sobě, případně jestli třeba žádnou, jo, tak to nás zajímá. 777 937 777. Jsme moc zvědaví, nebo já teda jsem zvědavý.
3: Já taky.
0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling na Hit Radio.

0: Stop the feeling. 6:11 na Hit Rádiu. Dobré ráno. Udělali jsme si takovou sondu do vašich domácností, a ne jak chodíte oblečení, neoblečení. Minuta šampionu startuje právě teď.
1: V tom horku, nutno podotknout. Lucie Ostrava bydlí na baráčku a její úbor v horku, ať už doma nebo na zahradě, jsou plavky.
0: Simča Bohuslavice nadmetují, okamžitě se svlékne a jde do sprchy, pak je ve spodním prádle.
1: Monča Varnsdorf, takže ve svých 55 letech, které má dnes prej, tak všechno nejlepší, chodí doma jenom v tílku bez ničeho.
0: Martina Praha doma chodí už jenom ve své kůži, jaký je vedro. Občas jí to zpříjemní její pes, který si na ní lehne, takže má kůži a srst vlastně.
1: Roman Brno, trenky, a když někdo zazvoní, tak si rychle přehodí tričko, že se aspoň snaží být slušnej.
0: Kača Olomouc, přátelé, nula vrstev.
1: Kája Batelov bydlí nad sklepem, takže hodí oblečení normálně a je to skvělé.
0: Martina Praha, na Vostro.
1: Verča Zlín vzdala se pod prsenky, v tomhle počasí má prostě prázdniny taky.
0: Takže prostě chodíte skoro nahatý. Takže to, co jsem si myslel včera, opravdu, když jsem se procházel v trenkách v obytě, jak to asi má celá republika, tak to sedí. Musím se
1: Já jsem dokonce viděla nějaký naháče, že jsem koukala na balkoně, jsem stála, vyhlížela jsem tak různě a naproti byl nějaký starý naháč. Aha. Takže ano, mám to z první takhle.
0: My jsme tady včera, nebo kdy to bylo, řešili, že třetina České republiky jsou šmíráci, jo? Tak už víme, kdo z nás tří je ten největší tady. Nicméně ještě by mě zajímala jedna věc, jo? Hele, to mi řekni, Jasmin, jaký pocit je si po celém dnu sundat pod prsenku, když se vrátíš v tomhle horku domů? Jaký to je pocit?
1: To já ti neřeknu, protože upřímně dneska jí mám na sobě třeba po roce, si myslím.
0: Jo, takhle. Já jsem myslel, že to jakoby dokážeš jako vysvětlit, jaký to je, jo, protože já si nedovedu představit v tomhle horku mít na sobě něco takhle kolem jako prsou.
1: No, já si to nedokážu představit v podstatě skoro nikdy, jo, je to strašně nepříjemná věc, takže proto já lobuju za všechny ženy, nenoste to.
0: No a tak to my lobujeme taky tady, zdravím. No. Tak pojďme na muziku. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si? Hit Radio, 6:13. Krásné ráno, šampioni.

0: Wow, takhle budeme vítat kluky na letišti. Sean Baker na Hit Radio v 6 hodin 20 minut. No jo, fotbalu je řeč. Tak, Davide, ty jsi byl vzhůru.
1: Je to tak, já jsem si nastavil budík místo na 5.00 na 4.00 a říkal jsem si, podívám se na výsledek, když už bude rozhodnuto, tak nebudu stávat. Jenomže ono to bylo po prvním poločase 0.00,
0: aha,
1: takže jsem si říkal, rychle si vyčistím zuby, poběžím do práce, zapnul jsem si to.
0: A nedopadlo to.
1: A nakonec to nedopadlo.
0: Já jsem se nechal překvapit, já jsem teda nekoukal a říkal jsem si, že si to nechám opravdu jako překvapení až do rádia, ty si ve zprávách říkal, že jsme prohráli, takže vstával si až teda na ten druhej poločas. A jak to teda vypadalo na tom hřišti? Co, pojď to říct nám dvěma, kdo no tomu jako nerozumí.
1: Možná by bylo lepší, kdybych vstal na ten první a potom v poločase šel spát. Víš, já bych si říkal, hele, je to pořád 0-0, máme šanci postoupit, jdu se natáhnout a ono to potom skončilo 3-0.
0: No jak teda kluci hráli, co, kdybys to jako zhodnotil?
1: Hele, já nemám rád takový to hospodský kritizování, ale těžko se nějaký pozitivní slova hledají.
0: Tak kdyby jsi představil, že jsi teďka v hospodě, jo, takhle pípu tady nemáme, to je škoda, jo, tak kdybys to měl jako zhodnotit, takže nic pozitivního.
1: Tak pozitivní je už to, že jsme se tam dostali.
0: No tak to jo. A mě baví, že David na tom vždycky najde něco pozitivního. No.
2: Takže, ale teda loučíme se.
0: Takže už nehrajem.
1: Už nehrajem a minimálně 4 roky do dalšího šampionátu hrát nebudem.
0: Ty jo. No tak kluci, děkujeme, no.
2: Mexiko naopak teda potvrdilo roli favorita a co teda?
0: Co teda teďka? To... Takhle, myslím si, že fotbal pro nás jako pro Českou republiku prostě končí teďka.
1: No pro nás, fanoušky fotbal, určitě ne. No tak teďka je vyřazovací část. Ty, co skončili na prvním nebo druhém místě v tabulce, včetně některých třetích míst postupují, ale tím, že Češi skončí na čtvrtém místě, tak pro ně opravdu turnaj končí.
0: Já jsem nevíš, o čem mluví.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11, půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 se nám vytvořila kolona. Aktuálně tady můžete nabrat zpoždění i přes 20 minut, tak pevné nervy. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: doufáme, že máte skvělý ráno. Je přesně 6:30, s vámi Michal, Jasmin, taky David. David má nachystaný ranní update, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Zlato zlevnilo nejvíc za poslední měsíce. Cena se poprvé od loňského listopadu propadla pod hranici 4000 dolarů za trojskou unci. Za poklesem stojí především silnější americký dolar a očekávání, že ve Spojených státech porostou úrokové sazby. Olympionici dostanou poprvé v historii zaplaceno i za samotnou účast na hrách. Mezinárodní olympijský výbor schválil prémii 10 000 dolarů, tedy zhruba 215 000 korun, a to pro každého sportovce, který splní stanovené podmínky. První peníze mají zamířit k účastníkům zimní olympiády v Miláně a Cortíně. Přátelství může mít větší vliv na naše zdraví, než si myslíme. Podle odborníků jsou kvalitní vztahy důležité pro psychickou pohodu, sebevědomí a dokonce i délku života. Klíčové přitom není množství přátel, ale to, jestli nám dané vztahy skutečně prospívají.
0: Mm-hmm.
2: Tak a já tady mám teďka takovou soutěž, která nebude mít vítěze. Odborníci tady totiž vypsali 5 kategorií přátel. A chtěl bych, aby každý z našich posluchačů, včetně vás dvou tady ve studiu, si po každý, když řeknu nějakou tu kategorii, jednoho kamaráda vybavil.
0: Dobře, tak pojďme na to.
2: Přátelé na celý život.
0: Máme.
2: Máme?
3: Máme.
2: Mm-hmm. Blízcí přátelé.
0: Musí to být víc lidí, nebo
2: musí to být víc lidí.
0: Tak to nemáme, já jsem dohrál už teda.
2: Dobře, pojďme dál. Přátelé z praktických důvodů.
0: Tak to
3: my
0: máme.
3: My jsme s takový praktici.
0: Jasmin, ty jsi můj praktický přítel.
2: No ale pozor, další kategorie je kolegové z práce.
0: To taky nemám.
2: Tak počkej, to už být já pro tebe.
0: Ty jsi kolega. Počkej, ty jsi Jasmine přítel a ty jsi kolega.
3: Já jsem praktik, přítel.
2: Ježiši. Pojďme na poslední skupinu.
0: Je tam ještě něco, jo?
2: Přátelé ze stejné životní etapy.
3: A to je častý, ale. To máš i ty, Míšo, určitě.
0: Blbý, když nemáš kámoše, no. To si tuhle hru moc nezahraješ, no.
2: Aspoň máš nějaký kolegy.
0: Tak snad jste v tom našli vy, nějaké své kamarády, kdo nás hladíte, a snad najdete zalíbení i v tomhle songu Coldplay. Speed of Sound na Hit Rádiu v 6:32. Dobré ráno. Ha!

0: Já to Taylor prostě miluju. Snad to máte taky tak. Shake it off na Hit Radio v 6 hodin 40 minut.
1: Jestli se vám zdá, že se u silnic nějak vyrojili podezřele moc policisti, tak se vám to nezdá. Je to tak, protože kvůli startu prázdnin vytáhli ty kontroly o něco dřív a hlídek je opravdu mnohem víc, což dává smysl, protože máme poslední týden školy, děti jsou hlavou už na prázdninách, neřeší moc třeba bezpečnost na přechodech a podobně, takže si myslím, že je to dobře.
0: Já si myslím, že teda děti jsou na prázdninách, ale že i řidiči jsou hlavou trochu jinde, protože v tomhle vedru, pojďme si říct, nevím, jestli to máte podobně, ale já si teda občas připadám jako dost vygumovaně, ještě teda víc než normálně, jo, protože já teda moc klimošku úplně nejedu, ale pak člověk má pocit, že je úplně, jak kdyby byl zaseklý, nevím, jestli to máte stejně. Nicméně, takže policisté vyrazili na lov takhle před začátkem prázdnin. No tak dávejte hlavně bacha tam, kde je stín.
1: Proč?
0: No tak nebudou stát v tomhle vedru na sluníčku, ne? Ať už s tou trojnožkou nebo zaparkovaný v civilním Superbu. Takže dávejte bacha na stíny, aby tam nebyly náhodou schovaný. Rychle a zběsile tropická jízda. Za malou chvíli Činasky, taky Kamrat, no a samozřejmě vám, kdo nás sledíte v autě, poradíme, kde to ve čtvrtek ráno stojí. Bude doprava. Hezké ránko.
2: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na Cínovecké před sjezdem na Ďáblice ve směru do centra komplikuje provoz nehoda. 10-kilometrová kolona se pomalu rozjíždí a pozor na nehodu v ulici v Holešovičkách ve směru do centra.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: ale jsou čenasky slovenský klín. A tohle je čtvrteční Hit Radio, krásné ráno, díky, že posloucháte. Telefon ve vodě. To se na vodě může stát, ale kam to až může zajít, tak to nám do soutěže s Megashopem for Camping poslala naše posluchačka Míša.
1: Ta píše doslova, před spoustou let jsme byli s partou na raftech a kamarádka, která byla takový ten kalamitní typ, utopila telefon, což je celkem běžná věc, ale telefon se podařilo zachránit a doschnout jsme ho chytře dali na palubovku do auta. Ovšem, při přejíždění do kempu jsem co by řidička řízla zatáčku a milý telefon vyletěl elegantním obloukem otevřeným okýnkem ven z auta. To už nepřežil. Letos po letech jdeme s kamarádkou znova a vzhledem k tomu, že i s dětmi, tak doufám, že už nebude ten kalamitní typ. No a přesně takovýhle a nebo podobný historky chceme od vás.
0: No tak pokud máte nějaký nezapomenutelný zážitek z vody, něco opravdu vtipného, bláznivého, napište nám to na web hitradio.cz a my už zítra, v zítřejší snídaní šampionů, vybereme opět ten nejlepší příběh a jeho autor vyhrává poukaz na produkty Helly Hansen v hodnotě 7000 korun.
1: Mimochodem tahle ta značka Helly Hansen už desítky let oblíká vodáky, jachtaře, všechny, kdo jsou radši někde venku než doma, takže šup na hitradio.cz, pošlete nám ten svůj příběh a tvůj.
0: Držíme vám palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
0: Za malou chvíli 7 hodin, ještě stihneme jeden song, Glass Animals Heat Waves, což je vlastně takovej hodně aktuální song. Na Hit Radio, hezké ráno. Yeah.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yuppie syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
2: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sleva na jízdném možná bude muset počkat. Premiér Andrej Babiš připustil, že vláda příští rok nejspíš nesplní slib 75% slevy pro studenty a seniory. Pokud se na ní nenajdou peníze v rozpočtu, kabinet se ji pokusí prosadit o rok později. O osudu slev mají ministři rozhodnout při červencových jednáních o státním rozpočtu. Elon Musk už není bilionář. Majetek amerického podnikatele klesl pod hranici 1 bilionu dolarů. Podle amerických médií má nyní hodnotu zhruba 957 miliard dolarů. Za propadem stojí několikadenní pokles akcí jeho firem Tesla a SpaceX. I přes ztrátu si Musk drží pozici nejbohatšího člověka na planetě. Západní Evropa zažívá historická vedra. Ve Francii padl druhý den po sobě rekord nejteplejšího dne od začátku měření v polovině minulého století. V Paříži teplota vyšplhala až na 41 stupňů. Extrémní horko navíc způsobilo výpadky elektřiny a bez proudu zůstaly desítky tisíc domácností. Teplotní rekordy včera padaly i v dalších zemích západní Evropy. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Praha chystá kompletní obnovu rozvodu inženýrských sítí v areálu Holešovické tržnice na Praze 7. Celou zakázku bude mít na starosti městská akciová společnost Výstaviště Praha, která tržnici spravuje. Projektová dokumentace bude zahrnovat obnovu rozvodu vody, kanalizace, plynu, elektřiny a internetu. Součástí je také plán na vybudování nového centrálního vytápění a klimatizace. Jasné ráno s teplotou kolem 17 stupňů, den bude slunečný a tropický. Maximální teploty 32 až 34 stupňů a k tomu slabý proměnlivý vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Ahoj, hezký ránko.
9: Hezký čtvrtek.
10: Snídaně šampionů.
8: Stále jsme tady a vy taky děláte dobře, že jste tady s námi. Krásné ráno.
9: A rozhodně s náma zůstaňte, protože se za malou chvíli dozvíme, jak spolu souvisí úspěšnost rande a čistota nebo špína v autě.
8: Počkejte na to, teď hity. Pan Sheeran a fotograf. Hezké ráno.
0: Hit rády.

0: Tohle si za rámeček dáte. Fotograf. Ed Sheeran, 7 hodin, 6 minut. Ladíte čtvrteční Hit Radio. Otázka. Chystáte se někoho pozvat na rande? Tak bacha, v čem váš protějšek přijede. Podle nejnovějších dat je stav interiéru vašeho auta jedním z nejrychlejších filtrů při seznamování. 7 lidí z 10 okamžitě ukončí rande, pokud má jejich protějšek špinavý auto. Tak prosím vás, takhle povrchní jsme.
1: Já musím říct, že pokud má člověk děti, tak je to asi trošku něco jiného, jo, tam ten bordýlek prostě bude v tom autě, ale jinak u nezadaných lidí, tak já jsem třeba měla ex, co tam měl fakt velký jako nepořádek a bylo to dost nepříjemný, musím říct, ale tak byla jsem s ním, nerozešla jsem se s ním kvůli tomu, ale současný má hezký auto, vyčištěný, takže dobrý.
2: Je zajímavý, že na každý příběh, který tady otvíráme, ty máš nějakýho ex, Jasmin.
1: Jakýkoliv
2: téma otevřeme.
1: Jo, to je ten jeden. To je ten jeden.
0: Tak kdybyste si představili teďka vaše auto, jo, ať už vy, kdo nás sledíte, anebo vy tady ve studiu, tak kdyby jste vyzvedli někoho, o koho máte zájem, tak dal by vám šanci, anebo ne? Já říkám, že ne, kdyby byl sám, jo, čistě teoreticky, protože já mám za sedačkou spolujezdce takovej binčus, jo, že by to úplně neklaplo, co vy?
2: Tak u mě je to trošku komplikovaný, protože já mám v autě nepořádek kvůli mý partnerce. Takže kdybych jel na to rande...
0: To je vlastně pravda, že jako... tohle je přesně ten případ, že ženy mají v autě binčus, chlapi mají naklizeno. Dalo by se jít ze země. Ale chlapi mají binčus doma a ženy mají perfektně naklizeno doma. Takže to správně. Teďka jsem se do toho
2: mají uklizený auto, že nemají uklizený auto.
0: Chápeme se. Teplo, hele, už to je čámy vedro, jo?
1: Jako tak. Musím s tím souhlasit asi, že to takhle je, no. Nicméně uvidíme, co na to naši posluchači. To nás zajímá, jestli vy máte v autě bordýlek, anebo vlastně tam máte jako naklizeno případně, kdo vám tam ten bordýlek dělá, že jo?
0: To je otázka. To si myslím, že na to bude ještě víc reakcí. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777937777. Klasicky přes WhatsApp, anebo nám to sem pingněte SMS-kou. My k vám pingneme další skvělý hity, Linkin Park, The Emptiness Machine. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: 7 hodin 14 minut, ladíte Hit Radio, krásné ránko. 7 z 10 lidí okamžitě ukončí rande, pokud má jejich protějšek nepořádek v autě, nebo přijede například starou šunkou. Povrchnost level milion. Tohle jsou ale tvrdá data, tak jak to vypadá u vás v autě?
1: Filip píše, ahoj, já mám nepořádek v autě i v bytě. Do té doby, dokud se neobjeví nějaká ta přítelkyně, tak pak se asi začne snažit teda.
0: Mhm. No ale blbý teda, když to rande, že jo, tak ono musí mít naklizeno pořád, protože tady vychází jako 7 z 10 lidí, jakmile uvidí, že máš nepořádek, tak nic.
1: No když přijde rande, tak poklidí.
2: Začarovaný kruh, no to jedině.
0: Tak, taky já napíše, dobré ráno, přesně jak říkáte, doma mám huj.
1: To se říká navrch huj,
0: ale
1: uvnitř
0: huj. Ale v autě fuj, z bordelu v autě jsem schopná složit třeba i raketu či jadernou zbraň.
1: Taky Jana jiná. Ahoj šampioni, naše auto je rozděleno na uklizenou část, která je vepředu u nás, a pak na totální bordel, kde sedí naše holky. První věc, kterou slyším, když nasedneme do auta, mami, já mám hlad. Kdybychom dozadu pustili slepice, tak jsou totálně předspané, přeji krásný sluneční den.
0: Víš, co je nejhorší pro chlapa? Když si uklidíš auto a máš vzadu dítě a to dítě začne jíst rohlík. To víš, že jsi prohrála tuhle bitvu. Máme tady taky několik hlasovek, třeba tu od Koudyho.
3: Zdravím šampioni, k tomu bordelu a nepořádku a čistotě. Tak jelikož jsem bývalý kamioňák, tak v autě se dá jíst z podlahy, ani smítko. Jo, ale doma to je jiná pohádka. Hezkej den, Koudy.
1: Děkujem za hlasovku, Koudy.
0: Taky hlasovka od Romana.
4: Tak dobré ráno, parto. Já asi patřím mezi obě dvě skupiny. Auto, který mám jako služební, no, tady je dost velký bordel. No, a soukromí, no, tak to mám fakt vypulírovaný a tam se dá jít ze země. Děti, ne děti, manželka, ne manželka. Mějte se hezky, čau.
1: Takže takhle rozdíl ještě teda služební, soukromí, OK.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Davida.
5: Nazdárek Hit Radio. Já mám teda v autě naprosto vypimpíno, jakože tady by se dalo jíst podlahy. A na to, že to má 100 000, tak už to, nebo chtěl jsem říct, že to není ani vidět. Každopádně problém je v tom, že to auto není moje a je to velká firemní dodávka. Aha. Takže vlastně stejně nevím, i když je zvenku i zvenčí naklezená, jak by se vlastně slečna tvářela na to, kdybych za ní přijel ve velký dodávce. Mějte se, čus, Dave.
1: No já bych si myslela, že mě chce ukrást.
0: Přesně,
1: prostě.
0: Že tě chce, že tě chce uníst, no, tak takhle povrchní jsme. Mě by zajímalo, Jasmin, kdybych za tebou přijel, nebo takhle, kdyby za tebou přijel kluk, který se ti líbí.
1: No, to je lepší.
0: Kdyby za tebou přijel třeba, nevím, ve starý dodávce,
1: no. Jo,
0: anebo v Mercedesu. Tak co bys jsi vybrala?
1: Hele, tak já nemám ráda moc
0: ani... A kdyby
1: ani...
0: to byl Mercedes, který má 60 míst k sezení? Tak co?
1: Ne, dodávky bych se bála a tohodle bych se taky bála, musím říct.
0: Dobře, dobře. Tak už víme, jak to máte vy. Děkujeme za vaše zprávy a taky za všechny hlasovky. Zdravíme vás do těch vašich aut a posíláme vám další hity. Tohle si pěkně vosolte. Madcon Begin na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na pražském okruhu ve směru na dálnici D10 na úrovni Běchovic bourala dvě auta. Pozor na kolizi v ulici v Holešovičkách ve směru do centra. A nehoda komplikuje provoz na Cínovecké směrem do centra.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: když se nikdo neloučí, jsme teprve v polovině snídaní šampionů. Ale Farben na Hit Rádiu. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Vedra v Česku ještě zesílí, teploty budou den po dni stoupat a o víkendu mohou místy atakovat až 40 stupňů. Meteorologové upozorňují, že v neděli by mohl padnout i absolutní teplotní rekord pro Česko. Vlnu veder by měla ukončit až pondělní studená fronta, která přinese ochlazení a více deště. Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu, země vyhlásila stav nouze. Po dvou silných otřesech se v Caracasu zřítily některé domy a lidé vybíhali do ulic. Americká geologická služba varuje, že katastrofa si pravděpodobně vyžádala mnoho obětí a rozsáhlé škody. To, jak začneme ráno, může ovlivnit celý náš den. Psychologové upozorňují, že některé ranní návyky mohou zvyšovat pocity úzkosti a stresu. U řady lidí se totiž hned po probuzení přirozeně zvyšuje hladina kortizolu, hormonu, který může vyvolat napětí, nervozitu nebo obavy už od prvních minut dne.
3: To mám v pondělí hlavně teda, nevím, jak to máte vy, ale ten pondělek, tam ten kortizolek probíhá dost. No.
2: Takhle, já tady mám dokonce 5 takových rysů, aha, které dobře. Pokud děláme ráno, tak můžeme být potom nervóznější celý den. Tak dobře. Si pojďme odškrtávat. Dobře, opakované tak. Odkládání budíku.
3: Mm-hmm. Dělám. Mm-hmm.
2: Káva místo vody.
3: Taky občas.
2: Příliš mnoho úkolů hned po ránu.
3: Někdy.
2: Den bez plánu. Vždycky.
3: Vždycky.
2: A poslední, kontrola mobilu hned po probuzení.
3: To nikdo nedělá, ne?
2: Ruku na srdce.
3: Dávám to tam.
2: To děláme všichni.
3: Takže 5 z 5. Takže co to znamená? Že jsem technicky mrtvej vlastně. Pojďme soutěžit. Máme pro vás další chytré hodinky Garmin Vivo Active 6, které pohlídají váš zdravotní stav. Hodnota 7500 korun. Vydrží až 11 dní na jedno nabití. Zvládnou sledovat sport, spánek i regeneraci. Taky umí zobrazovat notifikace z telefonu a můžete s nima platit nebo poslouchat hudbu. Prostě parádní parťák na sport i běžný den. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.36. Tohle je čtvrteční hit rádio. A vy? Rychlá
1: pětka. Dneska soutěžíte o chytré hodinky Garmin, který patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. A konkrétně teda model Vivo Active 6 v hodnotě 7,5 tisíce korun.
0: No a tyhle parádní hodinky může vyhrát Káťa. Káťo, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi napsala, ahoj, že bys chtěla soutěžit a vyhrát hodinky pro syna, protože je velký sporták a měl by velkou radost. Máš kluka sebou?
2: Nemám, je na koni výletě, vrací se odpoledne.
0: Jasně, odpoledne. A máš někoho sebou v autě, nebo to bude solo jízda?
2: No, mám tady dceru.
0: A dcera se jmenuje?
2: Pepina.
0: Sabina, takže...
1: Ne, Pepina.
0: Jo, Pepina, já jsem říkal, Sabina. My tady totiž jednu Sabinu máme ve studiu, ona tam sedí v rohu a je na telefonu, já vůbec nevnímá. Takže Pepina, jo. Takže Káťa a Pepina, tak pojďme na to, holky.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Která pohádková postava spí 100 let, než jí někdo políbí?
4: Růženka.
0: Ano. Pepino, ty jsi skvělá. Tak pojďme na další otázku.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se jmenuje bájný kůň s jedním rohem na čele?
4: Jednorožec.
1: Je to tak.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jakou barvu má smaragd? Červenou anebo zelenou?
2: Zelenou.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vědět, který zvíře je známý tím, že mění barvu podle okolí?
2: Chameleon.
0: Ano. A pátá otázka.
1: Kolik kol má klasický jízdní kolo?
2: 2.
0: A to je správně.
1: Yeah! Pepino, Káťo, je to vaše.
2: Super, máme velkou radost.
0: Tak teďka záleží, ale protože Pepina odpověděla na víc otázek, tak jestli si ty hodinky nebude chtít nechat pro sebe, co Pepi?
2: To? Kejme,
0: že jo. No, tak to bylo.
2: Myslím, že to neprojde.
0: To bylo jasný, ale takhle, zítra pátek, snídaně šampionů, ještě tady máme 1 hodinky, třeba se vám podaří dovolat a můžete si to podělit tak bez hádek, jo. Tak holky, Káťo, Pepino, mějte se krásně, děkujeme za soutěž, hodinky posíláme a užijte si čtvrtek, ahoj.
2: Díky, ahoj,
1: krásný den.
0: Ahoj. No jak bylo řečeno, poslední chytré hodinky Garmin opět zítra v Rychlé pětce tady ve snídaní šampionů.
3: Rychlá pětka ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Je skoro 7:45. Tohle je Poetika na Hit Rádiu. 7:42. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Představte si bizarní a naprosto nesmyslnou situaci. Objednáte si pizzu, nic za ní nezaplatíte a ta pizza vám ani nepřijde, ale vy z toho budete mít velkou radost, jo. Tak přesně takhle teďka relaxujou v Jižní Koreji. Jo, oni tam místo meditace stahujou aplikace, který jenom předstírají, že něco dělají, jo. Takhle objednáte si jídlo, nepřijde vám, koupíte si letenku, ale vlastně nikam neletíte. A je to takový jako biohacking mozku, že vy se na něco jako těšíte, očekáváte něco a vlastně vám to navodí tu fyzickou věc, že se takhle cítíte, ale vlastně se přitom nic neděje a takhle obelháváte sami sebe.
0: Já se mi na tě vůbec nerozumím.
1: No, opravdu, je to tak.
0: Takže já si teda stáhnu aplikaci, snažím se tomu rozumět. Já si tady stáhnu nějakou aplikaci, kde si teda jako objednám nějaké jako jídlo, který se vlastně neobjednám a logicky mi teda nic nepřijde a jsem s tím spokojený, jo?
1: A jsi normálně šťastný, odpočatej a úplně načatej.
0: No strašně, já jsem strašně šťastný, no. Takže teďka pojďme si hromadně objednat teďka nějaký jídlo všichni, jo? Který nám vlastně nepřijde. No ale to je normálně instantní štěstí, jo?
1: Ale Jižní Korea je prostě jinde.
0: Ty bláho, no to je totálně jinde, no.
1: Tak možná letenky tam kupovat, co?
0: Asi ne, ušetříme, no. Pojedeme na Macháč. Billy Gilly, Zara Bolein, taky Ava Max.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na Kbelské poblíž křižovatky s Kolbenovou ve směru na Hloubětín bourala dvě osobní auta a v ulici v Holešovičkách ve směru do centra došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Připravte se na kolony.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Ráno na Hitrádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmínou.

0: DNA, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů.
1: Máme tady asi největší ironii týdne, nebo možná roku, let. V Londýně zrušili akci na podporu boje proti klimatickým změnám, protože bylo moc horko. Ano, akci o tom, že na Zemi čím dál tím větší vedro, překazilo až moc velký vedro.
0: To je jako kdyby dinosauři demonstrovali proti meteoritu tenkrát.
1: Ale opravdu to horko bude a bude opravdu obrovský, jo. O víkendu u nás to má být šílený.
0: Ostat nějakých asi 40 stupňů, ne, říkali, nebo něco, nám slibujou teda, já doufám, že ne, ale ono asi jo.
1: Sama meteoroložka Dagmar Honzová, jo, říkala toto.
2: A v neděli to s největší pravděpodobností padne. Mimochodem na grafice poprvé za 20 let vidím 40 stupňů Celsia na území Česka.
1: To je vrchol, dámy a pánové.
0: Takhle, nevím, jestli v neděli padne rekord, ale my určitě. No tak musíme si přát, ať to dobře dopadne. Jinak nevím, jestli jste koukali na předpověď na příští týden. Je tam krásných 21 stupňů a déšť.
1: Deštík, no jo.
0: Jako nevíte, jak já se na to těším. A věřím, že vy, co jste teďka u rádia a neviděli jste tuhle informaci, tak vás to úplně tak jako... Už aby to bylo. No těšíme se. Pojďme na muziku. Miles Smith. Nice to...

0: sezóna.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cesta na jih Evropy může trvat o 10 hodin déle. Nadcházející víkend patří mezi takzvané černé dny na evropských silnicích. Do provozu se promítnou začínající prázdniny v Německu i uzavírka jedné z hlavních tras do Itálie. Dopravní experti varují, že ještě horší situace přijde na konci července a začátkem srpna. Kolony mohou řidičům začátek dovolené velmi výrazně zkomplikovat. V Česku opět padaly teplotní rekordy, nová maxima pro včerejší den zaznamenalo 14 meteorologických stanic. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 34,5 stupně. Odborníci navíc varují, že v dalších dnech bude ještě tepleji. O víkendu tak může padnout i absolutní český rekord 40,5 stupně. Válka s Íránem má stát další biliony. Bílý dům žádá kongres o téměř 88 miliard dolarů navíc. Většina peněz má pokrýt náklady spojené s konfliktem na Blízkém východě. Další miliardy mají zamířit třeba na pomoc zemědělcům nebo boj s ebolou v Africe. Žádost přichází ve chvíli, kdy v USA sílí kritika konfliktu i jeho dopadů na domácí politiku. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Od této soboty 27. června do pátku 17. července nepojedou tramvaje v úseku Anděl Radlická. Výluka platí pro oba směry. Důvodem je oprava tramvajové trati a rekonstrukce kanalizace. Tramvajová linka 4 bude zrušena. V denním provozu ji nahradí autobusová doprava X4 na trase Anděl na Knížecí Radlická. Více na webu pid.cz. Převážně jasné ráno, 17 stupňů a čeká nás opět slunečný a tropický den. Odpolední teploty 32 až 34 stupňů. Vítr slabý. Z Prahy Lucia Daňková.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
6: Dobré ráno, šampione!
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Taky Davidem, dobré ráno.
6: Hezký čtvrtek vám všem.
7: Snídaně šampionů.
9: 8:02, my jsme tady a jsme moc rádi, že i vy jste se k nám přidali. Dobré ráno.
6: Vzpomeňte si teďka na svý první brigády, co to bylo, kolik jste si vydělali třeba na hodinku. No a to probereme samozřejmě a i to, jak to mají dnešní mladí brigádníci.
9: No prostě se jim nechce dělat víc tomu za chvíli. Lady Gaga, Poker Face.

0: Takhle nějak to bude vypadat na summitu NATO. Pohledy politiků a prezidenta Poker Face. Lady Gaga, 8.06 na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Je jim 15 let a už chtějí mít home office. Není to vtip, ale je to opravdu letošní trh brigád, jo? Jestli jste si říkali, že zaměstnávat generaci Z je možná těžký, tak počkejte na generaci Alpha, což jsou děti, kterým je teďka nějakých 15-16 let a nastupují na ty první brigády. A personální agentury teďka opravdu zveřejnily data k těm letošním brigoškám a je z toho jasný, že mají celkem jako jasnou představu o té práci, jo? Že nechtějí nic manuálního, nechtějí čistit věci, ale chtěli by ideálně z domova práci s flexibilní pracovní dobou.
0: Víš, co mi úplně nejde do hlavy, generace alfa, když se řekne slovo alfa, tak to máš spojený s tím alfa samcem, jo? A pak tady máš teda tu generaci alfa, kterým je kolem 15 let a prostě jako my bychom chtěli ten home office a abychom si mohli dát to bezlaktózový a bezkofeinový kafe, jo? Takže takhle to máme. Alfa ne, alfa samec ne, tak co to je, kdo to označoval tohle?
1: Kdo to označoval, nevím, ale opravdu takhle s těma brigádama to u nich chodí, což myslím si, že za našich dob nebylo, byť my dva třeba máme tu dobu trošku jinou, ale ani za mě to nebylo. Tak za tebe a za vás, posluchači, brigády byly jaký?
0: No tak tenkrát za starých, že jo? My bychom řekli tady s Davidem. To byla poctivá manuální práce.
2: Právě ty brigády byly vždycky, nebo první brigády byly vždycky spojený s nějakou manuální prací.
0: To bylo, ale to jako, že jo.
2: Těžko se dělá třeba barman.
0: A ne, že jsi alfa samec a jdeš tady na home office. Jako.
2: Těžko se dělá barman nebo čišník z home office.
0: Přesně, no. Tak já teda zaspomínám, úplně krásně si vybavuju, 20 let to bude letos, myslím tak nějak, a vidím to jako včera, když jsem jezdil po poli na stroji a třídil brambory. No, ty taky.
1: No, já jsem nejezdila, ale já jsem vykopávala brambory jako ručně, no.
0: A dostala za to zaplaceno, nebo to bylo u vás doma na zahradě, nebo?
1: Bylo to na zahradě, ale dostala jsem zaplaceno.
2: Fakt jo.
1: My jsme měli rodinný mlejn a tam bylo pole a já jsem takhle tam.
0: Nekecej, nekecej.
2: Kolik jste za to brali tehdy?
0: Kolik jsme brali, já nevím, ale já za ty peníze, co jsem si vydělal, vím, co jsem si koupil. A to byl takovej přenosný reprák k mobilu. Stálo to něco kolem 5000, což bylo hodně, jo. To bylo speciální jenom na ten telefon, že jsem tam dal zasunout a hrálo to, jo. Takže všechny prachy, co jsem tam viděl na tom poli, ta dřina jak blázen, reprák.
1: Já jsem z pole teda pak přešla ještě, to jsem dělala takový ty ovocný šťávy, jo, jak jsou teďka všude možně. A pak už jsem dělala prostě třeba v obchodě a pak už jsem šla do toho gastra a prošla jsem si všechno možný. Co
2: prostě nikde žádný home office. My jsme s kamarádem dělávali na skladě a pamatuju si, že to bylo ve skladě jeho táty a ten nám dával 50 korun na hodinu. Hmm.
0: Počkej, ve skladě, to jsem dělal taky ve skladě.
1: Taky.
0: Ale o rok později, to byla jedna firma v Náchodě, si pamatuju. Nebudu jmenovat, ale bylo to obrovský sklad a měli tam různý takový restaurační vybavení a tak dále. A jezdili jsme na paleťáku a ono se na něm nesmělo jezdit, jakože odstrkovat se. Ale my jsme tam dávali normálně závody a vždycky nás tam viděl šéf a říká, co děláte prču, ne? No a pak tam byl ještě elektrický paleťák, promiň, to úplně vzpomínky obrovský, jo. A na tom si musel mít papíry. A já prostě, jelikož se mi s tím nechtělo tahat, říkám, tak to se s tím nepotáhnu z druhé strany tady skladu, ne? Tak já s tím elektrickým a říkám mi, kolega, ty na to máš papíry? Říkám, ne.
2: Na tom musí bejt. Prostě nikde žádnej home office.
1: Nikde žádnej home office, teďka ale jo. A jak jste to měli vy, tam předpokládám, taky nebyl home office, ale chceme znát ty vaše příběhy z prvních brigád.
0: Jaká byla vaše první brigoška, kolik jste si eventuálně vydělali a třeba co jste si za to i koupili? Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme rádi, přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem hoďte normálně SMS-kou. Teď další muzika, tohle jsou hodiny, hezké ráno.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Wake Me Up. Tohle je Aviče a Aloe Black a tohle je taky čtvrteční Hit Radio snídeně šampionů, 9:45. A co vy, mladáci, už máte na letošek sehnanou brigošku? Nebo ještě ne? Generace Alfa a i generace Z si brigádu představuje jako home office v tom nejideálnějším případě. Tak jsme se vrátili do našich mladších let a vzpomínali jsme na tu opravdovou jako řeholi poctivou práci, jo. Přišlo nám od vás spousta zpráv, ptali jsme se, jaká byla vaše první brigáda a eventuálně kolik jste si vydělali.
1: Liduš píše, čauky, vy jste dneska po ránu zase boží, děkujem. Já jsem svou první brigádu absolvovala ještě v JZD v jednotném zemědělském družstvu. Tam home office fakt nebyl a myslím, že krmit a dojít krávy z domova nejde. Ale mojí pracovní náplní bylo přehazovat seno z jedné hromady na druhou na půdě nad kravínem, prý aby se nezapařilo. No dělali jsme tam s kamarády úplný prd a vydělali jsme si za dva týdny asi 500, ale byla to aspoň prča.
0: Hezký, taky Honza z Krnova píše, ahoj, moje první brigáda v roce 98, dnes již neexistující firma Dacon Kotle, sazba 40 korun na hodinu, dělal jsem na lince a zapomněl tam dávat stěsnění, tak se za dva dny stahovalo asi 1000 kotlů a řekli mi, ať už zítra nechodím.
1: To je pracant roku, to chceš.
0: To je skvělý.
1: Terka, a to je taky teda story ze života, to se mi hodně líbí. Dobré ráno, moje první brigáda byla u tačky na firmě uklízet kanceláře. Slíbil mi 1000 korun za měsíc. Když jsem si přišla pro první výplatu, dostala jsem 750 korun a když jsem se zeptala, kde je ten zbytek, účetní mi řekla daně a ať si zvykám. Realita života hned od 15. Mějte krásný den.
0: No tak člověk si musí zvyknout na ten reálný život, no
1: krutý.
0: už za mládí. Taky tady máme pár hlasovek, třeba od Lenky.
2: Jo.
1: Když tak, ji pustíme, bude to super.
0: Tak ještě jednou. Taky tady máme pár hlasovek, třeba tu od Lenky.
3: Ahoj, tady Lenka. Tak já jsem měla první brigádu v 15. Byl to roznos letáků. A dělala jsem to asi 7 let a za mě do dneška, no to strašně ráda vzpomínám, byla to pro mě úplně top brigáda, kterou jsem asi kdy měla, protože tolik času na vzduchu jsem v životě nestrávila jako při roznosu letáků, takže za mě určitě roznos letáků a pak jsem samozřejmě pokračovala nějaký ty potraviny, nábytku jsem pracovala taky v brigádně, ale prostě roznos letáků, dneska už se to ani nevidí, protože dneska už jsou různý aplikace na to. Ale když si myslím, že to bývaly jedny z prvních brigád.
0: Tak pozor, roznos letáku, jo, to mi úplně otevřelo vzpomínku. Kamarád takhle rozvážel leták, no rozvážel. On si nabral letáky na kolo, na ten nosič dozadu a jel je odvíst do místní řeky, jo.
1: To je strašný.
0: Takže takhle nějak rozvážel letáky, jo, hrozný.
1: Ale ono se to dělo, já jsem taky roznášela letáky a spoustu lidí to tam takhle jako šmelilo, no.
0: To bylo hodně ošmelený. No. Pojďme ještě na hlasovku o Jitky.
4: Tak moje první brigáda, bylo mi 14 a chodila jsem sbírat dosadu švestky. Od té doby nemůžu švestky ani cítit, ale tenkrát jsem si za to vydělala asi 2000 korun a koupila jsem si tiskárnu.
0: No.
4: Ahoj, no. Jitka.
0: Hezký, no a pojďme to uzavřít krásnou zprávou. My jsme se bavili o tom, nebo výzkum říká, že generace Alfa a generace Z prostě by chtěla ideálně home office a nechce se jí moc pracovat. A píše nám Peťa, hezký den, ráda bych reagovala na brigády dnešní generace. Dcera, 16 let, má brigádu v kuchyni restaurace, myje nádobí, pomáhá s přípravou jídla, baví to a nezastaví se. Tak to s tou generací Alfa nebude tak zlé.
1: Tak jsme rádi.
0: Tak doufáme, že jste nějakou parádní brigošku sehnali a se můžete těšit, že si koupíte něco, co si třeba chcete koupit a teďka na to ty prašule ještě nejsou. Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things na Hit Rádiu v 8.24. Krásné ráno.
2: Zítra se rozdává vysvědčení a schválně si víte, kdo se na něj těší úplně nejvíc.
1: No tak samozřejmě, že děti.
2: Ne.
1: Tak ne. Tak teď už nevím.
2: No tak učitelé samozřejmě, že jo. 66 dní prázdnin budou mít klid od dětiček, jo, samozřejmě pro rodiče to bude trošku jízda celý ty prázdniny, ale učitelé, ty se koukají na tohleto datum úplně jako horolezec na nějaký vrchol extrémní.
1: Počkej, já si úplně teďka vidím všechny učitelé, kteří nás poslouchají, ti, co třeba nejsou ve škole a říkají si, jak jako 66 dní, protože oni přece musí pak připravovat už samozřejmě ten další školní rok a už teďka, už přepnuli, dobře. Už nás neposlouchají.
2: Ale tak měsíc a třeba čtvrt nebo půl, volníčko mít budou. Takže hlavně zítra, maminky, tatínkové, nezapomeňte přinést do školy i nějakou pozornost pro učitelky. Dá to teda synátorům a dcerám, ať dá nějakou kytičku, nějakou čokoládku, něco, jo?
1: Ježí, vzpomenete si na svoje první vysvědčení?
2: Samý, no. Vy jste neměli samý?
3: Jsem měl jenom jednu jedničku.
1: To bylo jedno velkou, no? Že jo, to se dělalo dřív.
2: Ty tak měla, to já už jako nezažila.
1: Fakt? No, taky nádoba, no. Let's get it started. Black Eyed Peas, to k vám letí za malou chvíli a samozřejmě myslíme i na vás. Kdo nás máte sebou na cestách, bude i aktuální doprava, tak na to počkejte, hezké ráno.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Praze na Kbelské poblíž křižovatky s Koubenovou ve směru na Hloubětín bourala dvě auta, tvoří se kolona. A pozor na nehodu na pražském okruhu na 62. kilometru ve směru na dálnici D10.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: Black Eyed Peas, let's get it started. Tohle je čtvrteční Hit Radio, Michal, Jasmina, David s vámi a Dave má ranní update.
1: Ranní update. Olympionici dostanou poprvé v historii zaplacenou i za samotnou účast na hrách. Mezinárodní olympijský výbor schválil prémii 10 000 dolarů, tedy zhruba 215 000 korun. A to pro každého sportovce, který splní stanovené podmínky. První peníze mají zamířit k účastníkům zimní olympiády v Miláně a Cortině. Fotbalisté Jihoafrické republiky slaví senzační postup. Tým, u kterého se očekávalo poslední místo v naší tabulce, nakonec porazil Jižní Koreu a postoupil z druhého místa. Naopak poslední končí po duelu s Mexikem Česko. Vana nebo sprcha, to je oč tu běží. Populární zpěvačka Madonna měla na své partnery v minulosti zvláštní požadavky. V 80. letech údajně trvala na tom, aby měli doma vanu.
0: Aha.
1: Tak to bylo v 80. letech, při současných teplotách, předpokládám, že očekává u svého partnera klimatizaci.
0: Já teda, když se tak na sebe koukám, na tu svoji vanu, tak měl bych u Madony šanci. A velkou. Ach jo. No, už se blíží víkend, no. Hele, mozek přehrátej, už nic lepšího nevymyslíme. Spin Doctors, Two Princes, tohle je Hit Radio 8.34 a my vám přejeme fantastické čtvrteční ráno.

0: Takhle zní Září, Cry for you na Hit Radio. 8.41. Jedna věc je v práci důležitější než plat a je to něco, co polovina z nás v práci nikdy nedostaneme. Na to, o čem je řeč, chvíli počkáte? Tak jo. Za malý moment k tomu další detaily, podrobnosti, taky samozřejmě přihodíme další hity. Tohle vás bude bavit, to jsou Miraj, Vedle tebe usínám a staví se i Leony tady na Hit Radio. Hezké ránko, šampioni.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: pozor, velká slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Ladíte čtvrteční Hit Radio 852 a Leony. Schválně, kdy naposledy vám váš šéf řekl, že jste fakt dobří? A stalo se to vůbec někdy? Poslední průzkum říká, že skoro polovina zaměstnanců nedostane pochvalu za celý rok, i když, pozor, experti tvrdí, že jedno obyčejné spojení, hele, dobrá práce, funguje líp než vyšší výplata.
1: Udělá to divy a myslím si, že nejenom v práci, že i doma, jo. Když partnera pochválíte, ať už, že něco dobře udělal, smontoval něco, nebo ženě, že jí to sluší, že hezky dobře navařila.
0: Takže
1: jo?
0: To funguje ve vztazích.
1: No ano.
0: Čím víc chválíš, tím třeba ti taky víc partner odpustí. Já se tě zeptám, Jasmin, kdy naposledy tě pochválil šéf? Ty jsi v té 50% skupině, kterou nikdy, anebo kterou chválí, co?
1: Tak asi mě, jako vlastně, podle mě každý šéf někdy pochválil.
0: Rozumím se, že to řekneš, máme stejného šéfa.
1: Ale nespomenu si už, kdy to bylo.
0: Takže ne. Takže, ne? Chválí jenom mě. Takže počkat, experti říkají, že teda pochvala vynahradí peníze, jo? No tak, hele, můžem zkusit dojít do banky, tady s tím poplácáním po zádech zaplatit hypotéku a uvidíme, jo? Myslím, že to úplně nebude fungovat. David Guetta, tedy svým Stones and I, to je poslední song čtvrteční snídaní šampionů. Tak šampioni, vy kdo jste u rádia, pojďme si to společně užít. Hezké ráno.

0: Agatha, Terry Swims, Stones and I. V 8.57, to byl poslední song čtvrteční snídaní šampionů. Můžete si pogratulovat, že jste to s náma zase vydrželi.
1: A snad s náma zase budete i zítra od 6 do 9. Zítra je totiž pátek!
0: A taky vysvědčení, no zítra bude parádní den.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Jenom bude trošku teplo. Tak se na vás zítra v 6.00 těšíme.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, užijte si čtvrtek.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na dálnici D8, zdržení od 5. kilometru ve směru na Prahu. V Liberecké ulici počítejte s kolonou směrem do centra, zdržení hlásíte i ve Kbelské směrem od Hloubětína. Kolona je i na východní části Pražského okruhu od Černého mostu a následně na Štěrboholské spojce. Pomalý provoz taky na jižní spojce od Krče směrem na Barandovský most a pak v Dobříšské. Ucpaná je taky magistrála od úrovně Pražského povstání k Legerově ulici. V opačném směru se zdržíte ve Vilznově před hlavním nádražím. Silný provoz hlásí tradičně i Ječná ulice. Kolona taky ve Strakonické od Lahoviček směrem k Barandáku. Na Pražském okruhu směrem od D1 kolona před Cholupickým tunelem a pak taky u sjezdu do ulice k Barandovu. Zdržíte se i v opačném směru od Zličína ke sjezdu na Ořech a pomalu jede i plzeňská dálnice od 8. kilometru směrem na Prahu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Všude
4: zdejší,
5: všude je fajn.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Aplikaci Radia.cz Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Hezké dopoledne. Kandidát na pražského primátora za ANO Ondřej Prokop na podzim kandidovat nebude. Končí ve všech politických funkcích. Rezignaci zdůvodnil tlakem médií na něj a jeho okolí. Šéf ANO Andrej Babiš v reakci uvedl, že se musí svolat mimořádný sněm pražské organizace, na které se zvolí nový předseda. O kandidátkách do voleb vedení ANO rozhodne koncem června. Státní e-shop pro nákup dálničních známek nově funguje pod jednotnou státní doménou gov.cz. Změna má usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit nás před nákupem na podvodných stránkách. Pokračuje Radka Nastoupilová z Centra dopravních informačních systémů.
11: S přechodem na novou adresu dochází také k mírné úpravě vzhledu e-shopu, aby odpovídal jednotné vizuální identitě státních digitálních služeb. Tyto prvky ale nejsou rozhodující pro ověření pravosti webu. Nejspolehlivějším vodítkem je vždy adresa edálnice.gov.cz v prohlížeči.
3: Původní adresa edálnice.cz zůstává funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou doménu. Výrobce letadel Airbus dostal za úkol překontrolovat 16 obřích letounů A380. A to kvůli trhlinám v důležitých konstrukčních částech křídel. Kontrola se týká 15 letadel, která vlastní aerolinky Emirates a jednoho letounu australské společnosti Qantas. A teď už je tu David Račák.
2: Fotbalový servis.
8: Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Domácí celek na Aztéckém stadionu před více než 80 tisícovkami diváků rozhodl v úvodu druhého poločasu. Český tým na šampionátu ve třech zápasech získal jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a ve čtyřčlenné skupině obsadil poslední čtvrté místo. Národní celek neuspěl ani při své druhé účasti na mistrovství světa od rozdělení federace. Před 20 lety v Německu rovněž vypadl už po skupině.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: I dneska bude v Praze slunečno s tropickými teplotami. Čekáme jasno, přechodně polojasno a k tomu až 34 stupňů.
2: Město je Urban. Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
12: A já vám předám až do 12. hodiny, pokud možno co nejvíc energie, abyste dneska zvládli čtvrteční 25. června. Máme před sebou Martina Garrixe, za pár minut taky Taylor Swift a nebo klasiku od Roxeťáků. No a co se děje v Praze, to máme v malíku, přesně víme a taky vám určitě poradíme. Jo, a kde se schladit, to si myslím, že je asi nejzásadnější zpráva. Já bych šel do metra, můžu vám říct, že tam fouká, ať je léto nebo zima. Tady je Martin Garrix a Bon a jejich No Sleep. Dobré dopoledne, Praho.

0: Je 25. června, vy posloucháte Hit Radio City. Já vím, že o Vánocích mluvit je, jako to je úplně nesmysl, že jo? Ale představte si, že z loňského pražského vánočního stromu vyrobili učni zahradní domek a k tomu taky lavičky, jo? Takže ten stromek, který zdobil loni Staroměstské náměstí v Praze, tak už je vlastně zpracovaný, což je krásný koloběh. Dokonce, abych byl zcela konkrétní, tak dřevo, stejně jako v předchozích letech, zpracovali studenti střední odborné školy na Jarově. A to nové vybavení, to znamená dvě lavičky pro děti a zahradní domek, tak to získal azylový dům pro rodiny s dětmi v Praze 4. Výrobky z vánočního stromu vytvořili učni ze střední odborné školy už po páté a studenti si na dřevu tohodle speciálního stromu vyzkoušeli skutečné řemeslo a zároveň taky vidí, že jejich práce má nějaký konkrétní dopad na životy druhých. No a když už jsme u toho, tak Praha už teď hledá další vánoční strom, který nejprve bude na Staroměstském náměstí a pak ho zase studenti zpracují, jo? Protože přesně za půl roku jsou tady Vánoce, takže hledání vánočního stromu pro Staroměstské náměstí je v plném proudu, přátelé. Podle pravidel výběru je asi nejlepší variantou smrk stepilý, který má být rovnoměrný a zhruba 23 až 25 metrů vysoký. Taková je jako představa. Jaká jsou další kritéria, tak to nám řekne Hanka Týce.
1: Může růst kdekoliv v celé České republice, může oznámit majitel stromu, že nám strom nabízí, ale může teda také jenom tip. A co je důležité, je stav stromu. Budoucí vánoční strom musí být hlavně zdravý, prochází tak průzkumem odborníků, kteří určí, jestli je pro to umístění v centru bezpečný.
0: Nejzásadnější je 15. září, protože do té doby se posílají přihlášky, jo? A to na e-mail pořádající společnosti, je to info@tajko.cz. Kdybyste o nějakém hezkém stromečku věděli, šup tam s tím a možná, že za to získáte nějakou pěknou odměnu. Na Hit Radio pro vás Rehab a Ina, a nebo Enrique Iglesias.

0: I takto za to stojí opět a Radeček u nás na Hit Radio City. Mimochodem Tomáš Polák z kapely Opět a Radeček, tak toho čeká jako velká výzva, protože on bude tančit na parketu, jakožto další člen té hvězdné soutěže Stardance. Já se na to docela těším, Tomáše mám rád. Mimochodem byl v Turecku udělat si nový vlasy rovnou dvakrát teda, aby si to jako pojistil. To znamená, že ten bude mít bujnou kštici, to je až neuvěřitelný. No a teď říkal, že to je vlastně i kvůli, teda, že to je právě i kvůli Stardance, protože on by jinak chtěl tančit se Šátkem a tomu nedovolili, jo? Takže proto rovnou dvojnásobná dávka nových vlasů a tomu klukovi to bude prostě slušet, no? Moc se na to těšíme. Za pár minut Fastboy a taky Ray Dalton a to všechno u nás na Hit Radio City.
1: U nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert, dle srovnání k 16.6.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

muzikou, taky dobré dopoledne. Tady je Hit Radio City, za pár minut Dido, Here With Me, nebo taky Damiano David. No a protože dětem začínají zítra prázdniny, bude se rozdávat vysvědčení, to bude juchuchu, ejchuchu, tak už možná musíte udělat takovou tu věc, jakože vymyslet dětem program na následující dva měsíce. Jo, to není vždycky jednoduché, protože já vím, nejjednodušší je odložit je k babičce, jo? A babička se taky potřebuje odpočinout někdy. Takže, přátelé, zásadní věc, mám pro vás jeden tip, můžete je na chvilku odložit do zoo. A vlastně jít i s nimi, protože zoo má spoustu zážitků, které, o kterých možná ani nevíte, ale které dokážou jako hodně potěšit. Představte si, že byste v pražské zoologické zahradě přespali. Že byste si vzali spacák a vyrazili do zoo, protože to si myslím, že je sen minimálně každého dítěte, možná i rodiče. No a tenhle nevšední zážitek si opravdu můžete dopřát, stačí se podívat na e-shop Zoo Praha a tam najdete tenhle zážitek. Užijete si kvízové stezky zaměřené na obyvatele pražské zoo, setkáte se s bezobratlými živočichy, a to přímo z očí do očí, ale hlavně taky prožijete večerní či ranní prohlídky zoologické zahrady, když už je zavřeno, jo, když už je to prostě trochu jiné. A navíc prostě ten zážitek, že vezmete spacák a přespíte v zoologické zahradě, to je k nezaplacení. Mrkněte se na to, volné termíny jsou teď 31. července a taky 21. srpna, kdyby se vám to hodilo, tak 100% na e-shopu zoologické zahrady můžete tenhle zážitek zakoupit a vyrazit se spacákem do zoo. Tady je Dido a Here With Me a jedna skvělá vzpomínka, a to na začátek milénia. Posloucháte Hit Radio City.

Chystáme pro vás další zprávy u nás na Hit Radio City. Bude to za chvíli. Za 15 minutek 7 ulic projde rekonstrukcí v Horních Počernicích. Což samozřejmě do budoucna, ano, dobrá zpráva, bude se tam řidičům jezdit lépe, ale přece jenom z hlediska oprav, uzavírek a tak dál, nic moc. Podrobnosti pro vás chystáme, uslyšíte za čtvrt hodinky. No a muzika do desáté, třeba Atmo Music a nebo

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Charlie XCX. No a taky 10. hodina, která je tady co nevidět. Dáme si Miku a Relax, Take It Easy, dáme si taky Pink. To jsou všechno velké hity, které vás budou čekat po 10. hodině dopoledne. No a Dominik, ten už ví, co se děje v Praze. Tak to jdem zkontrolovat.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, zdržíte se na dálnici D5 od 8. kilometru ve směru na Prahu. Kolona je také na Pražském okruhu od Zličína po sjezd na Ořech. Ve směru od D1 hlásíte na okruhu dvě kolony, první před Cholupickým tunelem a druhou mezi 14. a 5. a 19. kilometrem. Na Nuselském mostě si postojíte ve směru do centra, Vilznova ulice hlásí kolonu před Václavským náměstím a ve Kbelské čekejte zdržení při cestě od Hloubětína. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Praha 3 vypoví šéfce úřadu vlády Tinde Bárta smlouvu na městský byt. Důvodem je porušení podmínek nájmu. Výpověď včera schválili radní městské části. Bárta si byt od radnice pronajímala za zvýhodněné nájemné a i když v něm je evidována, reálně ho využívají dvě studentky ze Slovenska z její rodiny. V Horních Počernicích se bude řidičům jezdit lépe. 7 tamních ulic projde rekonstrukcí. Ta zahrne výměnu povrchů vozovek i opravu chodníků. Pokračuje mluvčí Prahy Tadeáš Provazník.
6: Práce budou probíhat na komunikacích Domkovská, na Pozorce, Hřídelecká, Zdoňovská, Zájezdní, v Dílcích a v Podouší. Plánuje také na některých místech doplnit parkovací stání pro vozidla, jinde zase bude doplněna stávající osvětlovací soustava o nové stožáry.
1: Práce mají začít ve 3. čtvrtletí tohoto roku a potrvají 2 roky. Venezuelu zasáhla 2 silná zemětřesení v oblasti západně od Caracasu. Zemřelo nejméně 32 lidí. Premiér Andrej Babiš uvedl, že Česko je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích. Naši fotbalisté na mistrovství světa skončili. V závěrečném utkání skupiny A prohráli s Mexikem 0-3 a nepostoupili do vyřazovací fáze. Český tým na šampionátu ve 3 zápasech získal jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a ve skupině obsadil poslední 4. místo.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: 32 až 34 stupňů, to jsou maxima pro tento den, k tomu nad Prahou jasno, přechodně polojasno.
8: Žít Prahu, poslouchat city, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak jo, 10. hodina je tady s námi a vy už se možná na některých místech pečete a teď si představte, že ten teploměr půjde ještě výš a výš a výš. A to přechodné polojasno, jak říkal Dominik, už aby tady bylo. Máme 4 minuty po 10. Já vám už za chvíli nabídnu náš City Quiz, který vám i dnes v tomhle parném čtvrtečním dopoledni nabídne možnost prosvištět si vaše mozkové závity, jestli už se to jako zapařilo nebo ještě ne. No a samozřejmě taky skvělé hity a skvělá muzika. Berte to tak nějak prostě zlehka. Take it easy, se říká v angličtině. Zpívá o tom Mika a je to jeho největší hit. Takže přátelé, pokud jenom trochu možno, nasaďte relax a za pár minut si dáme taky Pink.

0: posloucháte Hit Radio City, mám pro vás Zaru, Larson a nebo Regard za chvíli, za pár minut. To jsou ty největší hity, no ale jdeme na to. Pojďme si procvičit společně mozkové buňky, protože i dnes jeden zvuk velkoměsta, jeden zvuk Prahy, který tak nějak jako slyšíte, ale už ho vlastně skoro ani nevnímáte, i když v tomhle případě by to bylo vlastně špatně, kdybyste ho nevnímali. Tak co, připomíná vám to něco? No já doufám, že víte.
1: Dopolední kvíz Hit Radia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Tak jo, 777-937-777. Pozor. Pozor. Vy tady chodí některé zprávy. Schválně, jo. Já, abych vás úplně nezmátl, jo, tak můžu říct, že to neslyšíte jenom v Praze, jo. Slyšíte to vlastně téměř po celé republice, možná bych i řekl po celé Evropě, jo. Tak se zamyslete nad tím, co by to mohlo být za zvuk. A jestli víte, tak píšete na 777-937-777. Odměnu pro někoho z vás mám. A to konkrétně 4 registrace na závod Urban Challenge. Na Vyšehradě běží se pátek a sobota a vy u toho můžete být, můžete se tam rovnou přihlásit a můžete si to prostě vyzkoušet. Tak co, už vám to docvaklo? Už to víte? Jestli ano, berete telefon a píšete na 777-937-777, jo?

0: Let me take you. Tohle byl Regard. No a vy posloucháte Hit Radio City. Fanfára pro všechny, kteří to dneska opět zvládli. Tak já jsem se ze začátku bál, protože první dvě zprávy, které mi přišly na 777-937-777. Tak v nich se psalo, že to je Orloj, jo? Tak nakonec jsme se všichni domluvili. A vy už jste poznali Fanda, Pavel, Jana, Láďa, Petra, Lukáš, který se nakonec opravil, Péťa, Ferenc, Lucka, Zuzka, Romana, Terísek, Lukáš, Tomáš, Jirka, Markétka, přátelé, byli jste fenomenální. A kdo to ještě ví, to je Petra, která je se mnou na telefonu. Hezké dopoledne, Peti.
1: Hezký den všem.
0: Tak, jaký je čtvrtek? Jak se máte?
1: Horký.
0: Horký, ano, bude hůř. Tak, já už jsem to pouštěl. Můžeme si zacinkat znova. A Peti, vy mi řekněte, cože to je za zvuk?
1: Měl by to být výstražný signál na přejezdu, když se blíží vlak.
0: No, ale vy jste to řekla tak krásně odborně. Naprosto správně, to znamená železniční signalizace, když padají šraňky. Ano, ano, ano, ano. Takže tohle známe všichni. Tak, dobrá zpráva, procvičila jste si mozkové buňky, cítíte se teď trošku chytřejší?
1: Jo, o trošku.
0: Co vás dneska čeká?
1: Práce, takový obyčejný všední den.
0: Jo, a nějaká dovolená, co už máte vyhlídky?
1: Za 14 dní.
0: Je, to tak, to je hezký, to je za chviličku. Dobrá zpráva je, že my vám posíláme samozřejmě za vaši rychlost a správnou odpověď, taky registrace na závod Urban Challenge, kdybyste si náhodou chtěla poběhat, zaběhat, anebo to samozřejmě taky někomu dát. Tenhle víkend se třeba běží na Vyšehradě v nádherných prostorách, takže vypadá to skvěle. No a užívejte víkendu, který je před námi, doufám, už se to blíží, tak ve čtvrtek už to říct můžu. A máte klimatizaci někde okolo sebe, nebo ne?
1: Jo, no, mám.
0: To je dobrý, to se přece jenom zvládá o trošku líp. Tak Peti, děkuju moc, mějte se krásně a zatím naschle.
1: Hezký den, naschledanou.
0: Další příležitost, jak si procvičit mozkové buňky, zase zítra po 10. hodině City Quiz. Hele, zase vyberu nějaký zvuk, který v Praze máme, podle mě ho znáte úplně všichni, jo? Tak posloucháme i zítra.
2: Dopolední kvíz Hit Rádia City.
3: Slina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Hit Radio.

Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Stereo Mexico, no tak včera nám to Stereo Mexico úplně nedopadlo. Vy všichni, kteří jste měli dneska budíka na 3. hodinu ráno, tak to můžete dosvědčit, no pojďme na to raději rychle zapomenout. Divoký byl a pocit, anebo taky Dua Lipa, to jsou další velké hity, které vám nabídneme za pár minut. Ale je čtvrtek a v kinech jsou zase nové premiéry. Kino bude o víkendu dost možná jediné místo, kde se dokážete ochladit. A tak Ivo Alač pro vás má pár dobrých tipů a jestli vás baví Superman či Superwoman nebo Supergirl, tak byste měli poslouchat přece jenom o něco víc. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back.
2: Moje úplně první filmová vzpomínka je ještě z dětské postýlky, jak mezi šprušlema koukám na Supermana. Je zajímavý, že si teda skoro nic jiného z dětství nepamatuju, ale tohle jo, takže je jasný, že jsem k této postavě měl vždycky velmi kladný vztah a toleroval třeba i ty méně povedené filmy. Ale když jsem si před čtvrt stoletím jako fanoušek pořídil v zahraničí DVDčko Supergirl toho prvního celovečeráku z roku 1984, tak jsem byl po sklenutí filmu tak zklamán, že jsem ho pak obratem prodal nějakému méně kritickému sběrateli. Proto to úplně první, co vám řeknu o té letošní Supergirl, bude, že je rozhodně lepší než ta první. Na druhou stranu to ale není žádný zázrak. Spíš jenom takový vcelku koukatelný, ale ničím výrazný a už vůbec ne významný film. Millie Alcock, která zaujala třeba v Rodu draka, je v titulní roli dobrá a Jason Momoa si to zase skoro ukradl pro sebe, i když teda ne tak jako třeba v posledním Rychle a zběsile. A až to třeba uvidíte, tak mi prosím vás napište, jestli vám ten hlavní hudební motiv letošní Supergirl taky tolik připomínal The Universal od Blur. Ivo Alač, Hit Radio City, 937 FM. Film City.

0: Dua Lipa, už jí musíme říkat vdaná paní. Je to vlastně asi týden zpátky, co svět obletěly fotografie ze sicilské veselky, která stála jako neuvěřitelný peníze. Za pár minut tady máme 10:45, další skvělé hity vás čekají. Na Hit Radio City budou Train a Drive-By, také Hunter X a nebo Bruno Mars. To uslyšíte už za chvíli.
1: Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Bruno Mars dospíval před 11. hodinou. A já mám pro vás další hity, třeba od Adele, a to už za chvíli, to znamená po 11. Co se děje v Praze, Dominiku?
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, zdržení zůstává ve Kbelské ulici ve směru od Hloubětína a následně v Cínovecké směrem od Prahy. Zdržíte se i v Novopatské směrem od D10. Na Nuselském mostě kolona do centra, ve Vilznově ulici směrem na D1. Popojíždět budete taky Věčné a na Pražském okruhu hlásíte kolonu za Lochkovským tunelem směrem od D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hit Radio.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, pěkné dopoledne. Od soboty nás čeká úprava jízdních řádů. V pražské MHD i na příměstských a regionálních autobusech PIT začne prázdninový provoz. Musíme se připravit na delší intervaly mezi spoji. Zároveň dojde k některým drobným trvalým změnám na autobusových i vlakových linkách v Praze a středních Čechách. Podrobnosti najdete na webu PIT.cz. V Zoo Praha jsou opět k vidění anakondy velké. Trojice hadů se vrátila ze zázemí do zrestaurované expozice v pavilonu Šelem a Plazů. Nejdelší z nich dosahuje délky 4 metry a 20 cm a nejtěžší váží 82 kg. Vysoké letní teploty lákají lidi k vodě. Neměli bychom ale zapomínat, že voda může být nebezpečná i při zdánlivě klidných podmínkách a vždy je potřeba dbát na opatrnost. Pokračuje záchranář Marek Dvořák.
4: Buďte vědomí, buďte přítomní, dávejte pozor nejenom na sebe, ale všimněte se i svého okolí a buďte střízliví. Tonoucí ho poznáte tak, že tiše zmizí pod hladinou, což je velmi těžké identifikovat a velmi se to liší od toho, co jsme zvyklí vídat v seriálech.
3: Tonoucí v drtivé většině případů vůbec nevolá o pomoc ani nemáchá rukama. Historicky nejlepší střelec světových šampionátů Lionel Messi oslavil ve středu 39. narozeniny. Hvězdný argentinský fotbalista se v dějišti mistrovství světa dočkal dortu a gratulací od spoluhráčů.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: Po celý den čekáme jasno, přechodně polojasno, teploty do 34 stupňů.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
6: Další výheň a další letní den je před námi a teploty stoupají, jak se přichází k tomu odpoledni. Tak teď máme 3 minutky po 11. hodině, za pár minut vás opět vezmu do ulic hlavního města. Společně probádáme zase jednu ulici, o které jste možná ani nevěděli, že ji tady máme, a já vás vezmu do archivu, abych vám povyprávil ten příběh, jak vlastně dostala své jméno. No je to jasné, to znamená dáme si pražského uličníka. Ze všeho nejdřív ale Adele a Rolling in the Deep a za pár minut také Kato a Jon a jejich Turn the Lights Off.

Turn the Lights Off. Tohle byl populární hit, který je pravda starý už víc než 10 let, ale díky sociálním sítím se stal vlastně velkým hitem roku 2026. Tak přátelé, hezké dopoledne, jdeme na to. Je čtvrtek, to znamená, že po 11. vás opět vezmu do pražských ulic, aby jsme si vysvětlili jednotlivé názvy, jo? A pozor, jo? Já se na to dneska těším. Máme totiž v Praze ulici Předposlední. Ano, to je její opravdový název. Není to žádná pracovní verze nebo poznámka na mapě, prostě opravdu Předposlední ulice. Kde jsme konkrétně? Tak je to Libuš, to znamená jih Prahy, Praha 12, městská část Praha Libuš, oblast mezi Starou Libuší, Písnicí, Modřany a Kunraticemi. A když to vezmete prakticky, tak je to taková jižní pražská směs, to znamená částečně rodinné domky, ale poblíž sídlištní bloky, starší zástavba i zahrádky. Ulice Předposlední má pouhých 130 metrů. A jak se do ní dostanete? Vlastně hned u začátku je autobusová zastávka, ta se jmenuje Jalodvorská. A jezdí tam 113, anebo taky noční linky 913 a 960. No a ta otázka je víc než jasná. Proč by to někdo pojmenoval jako ulici Předposlední? Je to Předposlední ulice před čím? Před koncem světa, před Písnicí, před Prahou. A když existuje Předposlední ulice, je hned vedle taky nějaká ulice, která je poslední? Tak já vám to za chvilku všechno řeknu a dokonce vám prozradím jeden zajímavý fakt, že tahle ulice kdysi dávno úředně zanikla, aby se mohla po letech vrátit. Takže dneska jsme vlastně v Libuši, Písnici, dneska jsme v ulici Předposlední a vy můžete psát na 777 937 777.

Blink 182 a Miss You a za pár minut třeba Eva Farná s Mirajem. Vzpomeneš si? No a pojďme dokončit nebo pokračovat v tom našem příběhu, protože pražských ulic je opravdu velká hromada a my se na ně vždycky dvakrát v týdnu posvítíme. Pražský uličník nás dneska zavedl do Libuše, a to do ulice Předposlední. Tak proč se to zatraceně takhle jmenuje? No tak název je podle polohy, jo, ale vezmu vás trošku do historie. Od roku 1941 byla tahle ulice na území Prahy opravdu jako předposlední ulicí před pražskými hranicemi, jo. Takže žádná metafora, žádná poezie, prostě realita. Později, v roce 1953, tahle ulice byla připojena k tehdy samostatné vsi Libuš. Takže se následně jako dostala mimo území Prahy a tehdy už vlastně jako nedával její název úplně smysl. Jenomže pár let, dokonce to nebudu ani počítat, rok 1968, tehdy se samostatná Libuš připojila k Praze. Takže se Předposlední ulice zase vrátila do Prahy. A pozor, to není všechno, jo? Teď ta nejlepší kapitola. Rok 1991 byla ulice úředně úplně zrušená. Odůvodnění bylo takové, že prý úplně zanikla. Dlouhá léta se totiž ani neobjevovala na plánech hlavního města. Jenomže twist přichází. Pak se tam zase začala objevovat, konkrétně v mapách od roku 1996. A v souvislosti s novou výstavbou byl název úředně obnoven, a to v roce 2003. Takže Předposlední ulice je ulice, která vlastně nejdřív byla skoro na konci Prahy, potom téměř zmizela z mapy, aby se nakonec vítězoslavně vrátila zpátky. Tomu říkám comeback, přátelé. Takže Předposlední ulice. A jak to v ní vypadá teď? A víte, že jsme v Praze měli a máme Předposlední ulici? Pište i vy na 777-937-777 a vysílejte se mnou. Za pár minut se tam znovu vrátíme. Teď je Eva Farná a Miraj.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Tak jdeme na to, přátelé, poslední díl a poslední pokračování. A vlastně takové rozuzlení, jo? Jsme v ulici Předposlední u nás v Praze. A to není žádná slavná třída, není to žádná turistická adresa, nestojí tam ani fronty lidí s foťákem, jo? Je to vlastně taková klidná Libušská ulice v běžné rezidenční části Prahy. Jsou tam domy, zahrady, auta před vraty, takový ten každodenní provoz. Vypadá to tam dost nenápadně, přitom, jak jste sami ode mě slyšeli, ta ulice má jako za sebou příběh, který by jinde klidně vydal na pamětní desku, jo? V ulici Předposlední najdete dneska auto servis. A doslova jenom pár krůčků vedle je taky restaurace Pod Lipou. Díval jsem se na Google na hodnocení 4,4 hvězdičky a z poslední recenze, která tam je, jako myslím si, že to celkem vystihuje, z mého pohledu se jedná o vrchol gastronomického zážitku. Kvalita jídel v poměru cena výkon je 10 z 10. Takže od nás malé doporučení. No a já už jsem tady nakousnul takovéto téma, jakože když máme ulici Předposledního, tak předpokládám, že někde za ní bude ještě ulice Poslední. No, v Praze skutečně máme ulici s názvem Poslední, jenomže ta je na úplně jiném místě, konkrétně v Hostivaři, a to u Hostivařského nádraží. Takže to je přece jenom k Libuši docela kus. Takže jistá souvztažnost mezi Předposlední a Poslední ulicí v Praze je spíš několik kilometrů. Tak tohle je Pražský uličník. Vždycky dvakrát v týdnu vás vezmu mezi ulice hlavního města, aby jsme se dozvěděli, které tady vlastně máme, proč se jmenují tak, jak se jmenují, a jestli vy máte tip, na kterou se zaměřit, tak určitě napište na 777-937-777. Další díl zase v pondělí.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: chuť s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90 a Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Hrajeme vám ty největší hity, jsme Hit Radio City a přejeme dobré dopoledne. S dobrými zprávami se roztrhl pytel a dobrých zpráv není nikdy dost, jo. A tak mám pro vás jednu, kterou si můžete ověřit i na našem Facebooku či Instagramu, přátelé. Protože je to tady. Saje, spí a sílí a pomalu začíná objevovat svět. No jo, první týdny života mláděte Lachtana jihoafrického máme v Praze v Troji. Nové mládě po 7 letech se narodilo a je teda božský úplně. Je to vlastně sameček? Porodila ho samice Daisy už 5. června, ale kvůli náročnějším začátkům chovatelé museli několik dní pomáhat s přikrmováním, ale dneska už mladý Lachtánek prospívá a maminka se o něj stará úplně sama a prý naprosto vzorně. Ve vodě ho zatím pravda neuvidíte, protože plavat se Lachtan učí až o něco později a pokud všechno půjde dobře, první návštěvníci ho budou moci pozorovat v expozičním bazénu a to zhruba v polovině srpna, přátelé. Takže tak nějak naplánujte návštěvu Trojské zoologické zahrady a v polovině srpna my vás samozřejmě budeme informovat. Uvidíte mladého krásného Lachtánka. Už teď se na něj můžete podívat. Zvolte třeba Facebook Hit Radio City, kde jsou krásné fotografie. Takže po 7 letech mládě Lachtana vypadá božsky. Jo, dokonce jsou i videa, stačí se podívat třeba na Instagram Hit Radio City anebo Zoo Praha. Mám pro vás takové malé lákadlo na dnešní večer, protože i dnes, to znamená ve čtvrtek po 18. hodině, vás čeká naše Hit Radio Classic. Mezi 18. a 21. vám opět vybíráme ty největší hity let 80. 90. a taky 0. A mezi ně určitě patří taky Bon Jovi a jejich Runaway.

hrajeme Alvaro Solera, a to ve 11:45. Přátelé, kamarádi, doufám, že další muzika vám udělá radost. Možná stejně jako dnešní oběd, na který už se pravděpodobně chystáte. Co budeme hrát za chvíli? No ve 12 nás čekají srdcovky. A já už vím, že Jirka Pelnář bude hrát mimo jiné taky Vanessu Amorosi. To tuším byl rok 2000, velký to hit, pak se Vanessa Amorosi trošku jako stáhla z vědomí, prostě moc jsme jako nevěděli, co tak dělá, nicméně momentálně objíždí celý svět, a to s Davem Stewartem, protože ona teď zpívá v Eurythmics.

0: běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe. Hit Radio.

0: Legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu hlásíte kolonu za Lochkovským tunelem směrem k letišti. V Bělohorské se zdržíte od Patočkovy směrem na Bílou horu. Na Nuselském mostě kolona do centra a ve Vilznově směrem na D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Program Nová zelená úsporám se vrací. Dopoledne začal příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je určena jen zranitelným domácnostem v programu Light. Ostatním domácnostem Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s finančním sektorem nabízí bezúročný úvěr na dílčí i komplexní renovace. Oficiální e-shop pro nákup dálničních známek nově funguje pod státní doménou gov.cz. Změna má usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit nás před nákupem na podvodných stránkách. Pokračuje Radka Nastoupilová z Centra dopravních informačních systémů.
12: S přechodem na novou adresu dochází také k mírné úpravě vzhledu e-shopu, aby odpovídal jednotné vizuální identitě státních digitálních služeb. Tyto prvky ale nejsou rozhodující pro ověření pravosti webu. Nejspolehlivějším vodítkem je vždy adresa edalnice.gov.cz v prohlížeči.
2: Původní adresa edalnice.cz zůstává funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou doménu. Venezuelu zasáhla dvě silná zemětřesení, a to v oblasti západně od Caracasu. Zemřelo nejméně 32 lidí. Premiér Andrej Babiš uvedl, že Česko je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích. A teď ještě něco z regionu. Kandidát na pražského primátora za ANO Ondřej Prokop na podzim kandidovat nebude. Končí ve všech politických funkcích. Rezignaci zdůvodnil tlakem médií na něj a jeho okolí. Prokop se do hledáčku nejen médií, ale i politických kolegů a oponentů dostal po zjištění Seznam zpráv, že v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty.
13: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Odpoledne čekáme v naší metropoli jasnou, přechodně polojasnou oblohu a k tomu opět tropické teploty 32 až 34 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Je tady poslední čtvrtek školního roku 2026, 12 hodin 2 minuty, přeju pohodové poledne, taky dobrou chuť k obědu. Jak vy to máte v životě? Dokážete se nad něčím jako jenom tak povznést, říct si, no a co, tak se stalo, prostě jdeme dál? Někdy je to strašně důležitý, jo? Povznést se nad tím, zvednout se a jít dál. A platí to obecně v tom životě, platí to samozřejmě také i ve vztahu, platí to ve výchově našich dětí, často v Česku, bohužel i v politice, no a po včerejšku i ve fotbale. Jedeme domů s jedním bodem, moc jsme toho neukázali, ale zase jsme se tam dostali, na rozdíl třeba od takové Itálie, která už tam nebyla, 3x po sobě na mistrovství světa. Takže Takže vlastně jako OK. Tak jsem přemýšlel, jakou srdcovku si dáme jako číslo jedna. A našel jsem geniální hit, který přesně o tom zpívá. Jak je důležitý se prostě povznést, vstát a jít dál. Lighthouse Family, Lift It.

0: V tomhle šíleném vedru nemá cenu kamkoliv spěchat a proto i Lighthouse Family a Lifted je srdcovkou číslo jedna. Tohle je vyloženě pohodová věc. Tohle potřebujeme. V tomhle rytmu ideálně dneska celý den.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 12 hodin 7 minut posloucháte Hit Radio a jak se máte dneska? Já vím, je horko, nemáte chuť k jídlu a od pondělí budou děti doma a vy ještě pořád nemáte zařízený hlídání. Takže lepší už to být nemůže. naprosto rozumím. Na to se dá říct asi jenom ups. Taký oblíbený slovo. Možná slovo roku 2026, jo? Nebo možná citoslovce. Ups. Hele, na rovinu, v dospělosti je každý naše ups docela složitá životní situace. Ale když jsme byli jako děti, no tak, tak jsme mohli udělat jakýkoliv ups. Mě to baví. Ups. A oni to za nás rodiči vyřešili, že jo? Tak se pojďte pochlubit na 777 937 777 na WhatsApp Hitrádia. Jaký průšvih jste kdy udělali jako děti? A co vám prošlo a z jakého vašeho ups byli vaši rodiče rozžávení do běle, jak se říká. A já vám k tomu, mezi tím, co budete posílat zprávy na WhatsApp, anebo klidně hlasovky s vaším příběhem, dám další srdcovku a našel jsem z roku 2001 Blue Cantrell a její úplně první debutový hit, kterým se proslavila po celém světě. A jmenuje se, to neuhodnete, Ups. Tak tady je na Hit Rádiu.

0: Jestli patříte mezi opravdový znalce, tak jste poznali INXS, hit, který se jmenuje Original Sin. Ne jakože originální syn, ale originální hřích. A vlastně to se nám docela hodí i k dnešnímu tématu našich srdcovek.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na váš originální hřích z dětství se totiž dneska ptám. Na WhatsApp 777-937-777 mi posíláte vaše průšvihy z dětství. Tak mám tady spoustu zpráv, kdy jste něco ukradli v obchodě. Dokonce tady hezká vzpomínka, a to od Patrika, který píše, že tenkrát u nich na sídlišti v potravinách čmajznul nějaký žvejkačky a že to bylo v době, kdy poprvé nainstalovali kamery, protože tenkrát to bylo začátkem 90. let, takže to nebylo běžný. A kamery nainstalovali teda do těch potravin a hned ho teda vyčápli, vzali si ho dozadu do takové místnosti a volali potom rodiče, zavolali policajty, no a nakonec to bylo kvůli jedním žvejkačkám. Dopadlo to tak, že ještě dneska si občas nemůžu sednout na zadek, jak si to pamatuju. Chápu. Další zpráva. Čau, moje největší ups v dětství bylo, když jsme byli s rodičema vybírat akvárko. A já jsem běhal po krámu a drcnul jsem do jednoho a schodil jsem ho na zem. Bylo prázdné, ale sklo úplně všude. Zázrakem se nikomu nic nestalo, máma mě nejdřív málem strachy umačkala a když viděla, že mi nic není, tak mě pak zmalovala zadek. Zdraví Libor. Dokonalý. Tohle má prostě všechno. To je přesně naše dětství v těch 90. letech. Rodiče se u nás oprávněně strašně báli a když pak viděli, že jsme v pohodě, no tak nám prostě zmalovali zadek. No, tak to prostě bylo. Vanessa Amorosi, srdcovka číslo 4.

0: tohle od Michaela znáte? Gone Too Soon. Ve 12 hodin 23 minut. Srdcovka s číslem 5.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tak snad vám udělala radost, tohle byl rok 1991 a vzpomínka na album Dangerous od Michaela Jacksona. Trošku jsem zvolnil tempo, protože přeci jen v tomhle šíleném tropickém vedru, tak je důležitý umět také zpomalit. A někdy tak musíme jako zastavit a rozdýchávat některé věci. A dnešní téma v našich srdcovkách, tak byly vaše průšvihy z mládí, z dětství. A díky moc za všechny ty zprávy. Velmi často, jako jsem říkal před chvíličkou, to byly nějaký malý krádeže, ať už to bylo na vesnici, v těch malých potravinách, anebo potom i na sídlišti. No a samozřejmě pozdní příchody domů z diskotéky a tak podobně. No a Filip poslal hlasovku.
2: Ahoj, no tak já si pamatuju, že když jsem byl malej ve školce, tak mamka hrozně ráda poslouchala Luci. A bylo to zrovna v období, kdy vyšel Medvídek z Bogoty. A já jsem, protože jako dítě jsem tomu nerozuměl, tak jsem myslel, že to je prostě o Vánocích, Medvídek, je tam sníh, jsou tam pejsci. No tak jsem se to tak jako ve školce zpíval, pak jsem to začal jako učit všechny ostatní děti, no a pak najednou do školky začali chodit naštvaný rodiče, protože jim děti doma zpívali Medvídka z Bogoty, takže tohle to byl takový můj průšvih, ale nějaký problém z toho nebyl, spíš se nad tím jako všichni tak zasmáli. Ahoj Filip.
0: Filo, díky moc za tvoji hlasovku, tohle je krásný, jo? Tohle je super, do rádia naprosto ideální, Medvídka, možná, že bych ti ho i zahrál, kdyby včera nehrál to Mariah Carey, ale jako krásný příběh. Já měl něco podobného, akorát u nás nebyl Medvídek, ale Prušaj uchyl, písnička. A taky to úplně jako doma neprošlo. Takže i díky za tuhle tvoji hudební vzpomínku. No a za chvíli nás čeká srdcovka na přání. Co to bude? Že by to byl ten Medvídek? No, ještě uvidíme. Máme 10 minut. Kdybyste chtěli slyšet něco jiného než Medvídka, dejte vědět na 777-937-777. A kdybyste chtěli slyšet toho Medvídka, tak to klidně napište taky. Já to tady nějak vymyslím. Za chvíli na Hit Rádiu.

0: Time.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na Hit Radio, 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka mezi 12 a 13 a ta je na vaše přání. Nebude to teda nakonec medvídek, ale mám tady od Patrika zprávu, který píše: čau, dělám v kuchyni a zažívám tady brutální peklo. Mám pocit, že se smažím, grilluju zaživa. Trošičku prostě jako peklo. Asi 90 stupňů Celzia. A hned jsem si vzpomněl, jak jsme na střední poslouchali Nellyho Hot in Here. A přesně takhle já to tady mám, prostě horko. Tak jestli bys to mohl zahrát pro mě a pro všechny lidi v gastru, především v kuchyni, co se teďko momentálně pečou zaživa, jako já tady. Díky moc, zdravím Páťa. Tak Páťo, jasně, proč ne? Srdcovka na přání letí k tobě a samozřejmě i k vám ostatním právě ty do kuchyně. Nelly, Hot in Here na Hit Radio. So high in here. So high.

0: Seru zpívá o tom, že můžeme přestírat, že už je to konec světa, takhle jako upřímně řečeno, když se člověk podívá na výhled teplot, který nás o víkendu čekají, a je tam ta historicky poprvé v té grafice 40, což je prostě úlet, tak si člověk jako říká, jestli už náhodou ten konec světa nebyl, a my fakt jako nejsme v nějakém pekle. Je 3/4 na 1, dobrá zpráva je, že v dalším týdnu to spadne přesně o půlku, to bude takovej brutální šok, snad to jako vydrží. Nadopujte se vitamínama, protože z těch 40 půjdeme zase na 20 a pak už bude jenom pršet a logicky začínají prázdniny, že jo, takže nepředpokládám s tím, že by se ty teploty už potom zase jako vrátily do nějakého normálu kolem těch 27-28 stupňů Celsia, takže teď už to prostě bude konec léta a od července už zase jenom déšť, déšť, déšť. Jak to vypadá s nějakou předpovědí na léto? A v porovnání třeba i s loňským červencem, tak i o tom si budeme povídat dneska po 13. hodině. Do té doby nejnovější zprávy a také hity. Mám tady pro vás ještě Lady Gaga nebo Linkin Park. Čtvrteční srdcovky v tuto chvíli s Rykopelnářem jsou u konce. No ale pokračujeme pořád dál. Tak buďte s námi.
1: Jídlo najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Kadabra, poslední hit mezi 12. a 13. hodinou. Posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy a ještě před nimi aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, Nuselský most, kolona směrem do centra, ve Vilznově směrem na D1, ve Kbelské hlásíte zdržení při cestě od Hloubětína a kolona taky na východní části Pražského okruhu od Černáku a pak na Štěrboholské spojce. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Teploty v sobotu v severozápadní polovině Čech a na jihu Moravy přesáhnou 37 stupňů. V neděli bude 35 až 40 a zejména v Dolním Polabí a po Ohří může být výjimečně ještě tepleji. Vedra budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus. Taky mohou nastat komplikace v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě. Vláda chystá podnikatelskou misi na Ukrajinu. Měla by se týkat účasti českých firem na poválečné obnově země, která se přes 4 roky brání ruské agresi, řekl to premiér Andrej Babiš. Trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí Česka na mistrovství světa už ve skupinové fázi u týmu skončil. Mám smlouvu, z boje neutíkám, řekl po porážce 0-3 s Mexikem. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré, věří ale, že se mužstvo může zlepšovat. A teď ještě něco z regionu. V novém parkovacím domě u metra Opatov budou vyhrazena místa pro řidiče z Prahy 11. Nejméně 100 míst bude pro rezidenty městské části vyčleněna po celý den. Ve večerních a nočních hodinách pak bude pro rezidentní parkování k dispozici kapacita celého parkovacího domu. Kolaudace P+R Opatov se plánuje na září.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Čtvrteční odpoledne má v Praze doprovodit jasná, přechodně polojasná obloha a nejvyšší teploty 32 až 34 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: A my pokračujeme dál i po obědě, 13 hodin 2 minuty. Po obídku by to chtělo co, šlofíček, viď? Takhle někde ve stínu pod fíky, krásný. A nebo aspoň dezert. Za mě ideálně teda tak litr citronový zmrzliny. Což mě teda vlastně teď napadá, proč se to udává v litrech a ne v mililitrech. Nevíš to, Dominiku? Nevíš,
7: viď? Vůbec netuším. Hmm.
0: No hele, asi je moc horko na to, aby jsme tady nad tím špekulovali. Klidně by to za mě mohlo být úplně normálně v kilogramech. Dal bych si klidně teďko 2 kila citronový. Proč ne? Tak my vám tady dáme u nás pořádnou nádrž, plnou nádrž citronový zmrzliny hudební. To model za chviličku, Avril Lavigne taky za chviličku a Bruno Mars právě teď.
2: Hit

Tenhle kluk asi musel mít hodně zlomený srdce, když psal tuhle nádhernou baladu a velmi smutnou. Another Love na Hit Radio. Tom Odell. Tak a my od balady a zlomeného srdce jdeme k tomu, co máme v tomhle počasí úplně nejradši, a to je samozřejmě zmrzlina. Jo? Zmrzlina v tomhle počasí je náš definitivně nejlepší kámoš a mě docela zajímá, jestli se vám v průběhu let změnily chutě. Jak člověk stárne, tak máme radši jiný jídla. Jo, třeba s olivama to tak máme, že k ním člověk musí trošku jako dospět. Možná, že jste třeba jako děti nejedli ryby a teď se po nich můžete utlouct. Ale jak je to s tou zmrzlinou? Zůstala vám z dětství ta vaše nejoblíbenější zmrzlina, anebo se to taky změnilo? Dejte vědět na 777-937-777. Máme tady takový malej, ochlazující, sociologický průzkum. Jaký průzkum se říkal? Sociologistický? Tak přesně, tak ten tady my máme dneska odpoledne. Tak jo, 777-937-777.

0: Katy Perry s hitem Hot and Cold. Když koukám ven, tak tam máme jenom Hot. Cold nám tak trošku chybí. Tady se někde stala chyba. Je 13 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio a ptal jsem se, jestli se vám změnily chutě od dětství teď do dospělosti, co se týká zmrzliny, protože já jsem třeba jako malej, tak jsem uletěl na citronový a mám to tak do dneška. A nevím, jestli jsem prostě jako v úvozovkách řečeno trošku autista sám, anebo to tak máte i vy. Tak koukám na WhatsApp Hit Radio. A vypadá to, že jsem asi sám. Čau, tak já jsem od dětství měla nejraději citronovou, dnes si ji většinou nedám a spíš šáhnu po kokosové, ořechové, kávové nebo hořká čokoláda. Mňam, možná je to věkem, je mi 50. Zdraví Market. Marketko, děkuju za zprávu. Tady máme další hlasovku.
1: No, tak když teda máme dneska ten sociologistický průzkum, jak si říkala,
0: díky.
1: Tak já bych chtěl říct, že se mi ty chutě změnily. Jako malej jsem měl rád prostě vanilkovou, pistáciovou a teďka v dospělosti už mám rád třeba stračatelu nebo nějakou ovocnou zmrzlinu. Ovocný jsou vůbec super, to i osvěží, zachutí, že jo? A nebo teda tu stračatelu.
0: Jasně. Tak stračatela. Tak jo, takže se to mění. Mění se to, no, tak já jsem asi jediný, komu se to nezměnilo. Ještě tady od Verči, to je možná ten důvod. Verča píše totiž, ahoj, jako dítě jsem milovala čokoládovou, po třech porodech se mi chutě změnily a už si dávám hlavně vanilkovou. Tak děkuju, Verčo, tak možná to bude tím. Já jsem vlastně jako ještě jsem neporodil, tak možná proto, tak uvidíme, jestli se mi to někdy třeba změní. Díky moc za zprávy, které píšete na 777-937-777. Trošku to dneska držíme na menší intelektuální úrovni, aby jsme se moc nepřepínali, protože zavařit si mozkový závity ještě v tomhle vedru, to prostě není dobrý nápad. Dobrá zpráva na závěr, nikde jsem nenašel maximální množství zmrzliny za den, který bychom měli podle odborníku sníst. To znamená, že v tomhle případě je to opravdu asi neomezený číslo. Tak se pojďme domluvit, že dneska určitě na tu zmrzku půjdeme.

Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Louis Capaldi, Survive, jak přežít, to se nám pořád hodí. Je 13 hodin, 37 minut, posloucháte Hit Radio a já teda mám tady jednu zprávu, kterou vám musím přečíst. Protože my jsme dneska v Srdcovkách měli téma průšvihů z dětství. A já jsem teď objevil zprávu tady na WhatsAppu Hit Radio 777-937-777 od Anny. A musím to dát ven. Jo. Obzvlášť, jestli máte doma děti, co vám zítra přinesou vysvědčení, tak opatrně s vaší reakcí, protože nikdy nevíte, kdy se vám ta karma vrátí. Takže tohle je jako neuvěřitelný. Ahoj, já jsem jednou do školky vzala fotku mého taťky, jak sedí na suchém záchodě a vykonává potřebu, a ukázala ji učitelkám. Táta pak nevěděl, jestli se má smát, anebo mi dát na zadek. Naštěstí to dobře dopadlo. Mimochodem, táta se jmenuje Petr Felger ze Žamberka. Ahoj tati, zdravím. Přeju krásný den, Anna. No když už v ostudu, tak pořádnou takhle v rádiu. Nádhera, dokonalý. Musel jsem to jako přečíst, protože tohle prostě píše sám život. Tohle píše sám život, takže opatrně zítra s tou vaší reakcí na vysvědčení, aby se vám to potom na začátku školního roku náhodou nevrátilo zpátky. No a my pokračujeme dál. Jako motivační řeč by to chtělo, co? Aby jsme se hecli a dál fungovali v práci. Miraj, ty ví jak na to.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Cracker na Hit Radio Dark Side, tedy ta temná strana. Výsledky našeho fotbalového nároďáku na mistrovství světa tak v nás ve fanoušcích taky tak nějak otevřeli tu temnou stránku toho fanouškovství. Chlapi, mimochodem, teď na vás, jo. Kdyby náhodou se s váma v práci někdo dohodoval, že je lepší sledovat hokejovej nároďák než ten fotbalovej a že i na tom mistrovství světa ten hokej prostě válí mnohem víc a že ten hokej je obecně jako lepší tady jako a tak dále, tak já jsem pro vás nachystal nějaký náboje do té hádky. Našel jsem totiž gólovou statistiku z mistrovství světa. Jak fotbalovýho, tak hokejovýho, co teď bylo. A je to statistika našich týmů. A teď pozor, jo. Hokejový nároďák, mistrovství světa, počet gólů nohou, 1 proti Slovensku. Fotbalový nároďák na mistrovství světa, počet gólů nohou, taky 1. Takže je to stejný. Je to úplně stejný. Není potřeba se dohadovat. Ty statistiky mluví naprosto jasně. Je to vyrovnaný. Tak uvidíme, co přinese další mistrovství světa. Ať už to hokejový, anebo to fotbalový. Dance with somebody. To je Mando Diao a hit, který si dáme už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

taky na www.levnězčiny.cz. Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren Ordinary je za 2:02 odpoledne. No trošku nám to tady venku houká. Prostě všude se pořád něco děje na těch silnicích a to vlastně v ten pravý čas posloucháte Hit Radio, protože my teď jdeme na aktuální informace z dopravy. Tak pokud jste za volantem, dobře poslouchejte a hlavně jeďte opatrně.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu se zdržíte od D5 ke sjezdu na Ořech. Na jižní spojce čekejte kolonu na úrovni Spořilova a Záběhlic směrem na Černý most. Na Nuselském mostě kolona do centra a ve Vilznově směrem na D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Policie dnes po výslechu zadržela primátora Karviné Jana Wolfa. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Státní zastupitelství pro něj bude žádat vazbu. Návrh podá odpoledne. Už zítra se bude rozdávat vysvědčení. Pro některé z dětí slavnostní okamžik, pro jiné stres. Známky by ale neměly být zdrojem strachu a tlaku. Pokračuje Angelika Gerglová z Unie rodičů.
7: Ať už vysvědčení vypadá jakkoliv, i pokud to vysvědčení třeba není takové, jak jste si představovali, v žádném případě jako na dítě nekřičet, netrestat ho, nezakazovat mu oblíbené věci, oblíbené činnosti, protože ono to většinou, to dítě dostává pod ještě mnohem větší tlak.
1: Jde totiž jen o informaci, kde se dítě na své učební cestě nachází. České lesy letos trápí dlouhodobé sucho a v červnu také několik dnů trvající horko. Někde byly letos podmínky tak nepříznivé, že stromy ani nezačaly vytvářet novou dřevní hmotu. Mnohde klesá vitalita stromů a v současných podmínkách není vyloučené ani odumírání lesů. A teď ještě něco z regionu. Fakultní Thomayerova nemocnice postaví urgentní příjem za 2 miliardy korun. Stavba financovaná z většiny ze státního rozpočtu má začít letos a být hotová do poloviny roku 2029. Součástí investice bude kromě objektu, který bude přiléhat k budovám plicní a pediatrické kliniky, také parkovací dům s heliportem.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Zítra čekáme v Praze další oteplení, v maximech naměříme 34 až 36 stupňů, k tomu se přidá jasná nebo skoro jasná obloha.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne a 1200 stupňů venku jsou věci, které se nemění a stejně tak se nemění také občas vztek rodičů, když vidí, že to vysvědčení není úplně podle představ, jaký by se jako oni představovali, když dítě přinese domů. Ve zprávách jsme se tomu věnovali a budeme se tomu věnovat i teď po 2 hodině odpolední. V našem pořadu nepopulární názor bude se týkat vysvědčení. Ovšem pozor, bude se týkat ne špatných, ale dobrých známek. Dáme jeden hit a jdeme na to.
2: Hit rád.

David Guetta asi a na Hit Radio posloucháte dnešní čtvrteční odpoledne. A protože je čtvrtek, tak tady mám nepopulární názor. A nepopulární názor pro dnešní den vás možná překvapí a možná taky zvedne vsteky ze židle. Uvidíme, sám jsem zvědavý, jak na to zareagujete. Týká se vysvědčení a především známek na vysvědčení, jo? A pozor, nepopulární názor pro dnešní den zní takhle. Samé jedničky na vysvědčení jsou špatně. Neříkám, že je špatné se učit, ale to, že když vám dítě přinese domů samý jedničky, tak to pro něj do budoucna, do života vlastně není tak dobrý. Jak se na první pohled zdá? Protože pokud by tam měl nějakou špatnou známku, dvojku, trojku, tak je to pro něj vlastně určitá motivace neustále se zlepšovat. A zároveň vidí, že svět není pořád tak dokonalej. A pokud má od první až devátý samý jedničky, tak pak přijde jedna životní situace, která bude prostě trošku horší. A on zažije zklamání poprvé. A vlastně ani nebude vědět, co má dělat. Bude z toho úplně vyřízený. Přijde ta první těžší škola, střední škola, první neúspěchy, první odmítnutí, možná i v lásce, a on prostě neví, co s tím. A pak se začne hroutit. Je to možný? Může to tak být doopravdy? Co si o to myslíte? 777 937 777. Jak se ztotožňujete s tímto nepopulárním názorem, že samé jedničky na vysvědčení pro dítě vlastně není tak úplně ideální, jak to vypadá? Sám jsem zvědavej, těším se na zprávy, těším se na hlasovky. WhatsApp Hit Rádia je tady jenom pro vás. Dáme si dva hity a pak vaše info, vaše názory, vaše vzkazy. Tak pojďte.

jsem věděl na Hit Rádiu ve čtvrt na tři, zítra je vysvědčení a dneska v nepopulárním názoru probíráme jako zajímavý názor na to, že samé jedničky na vysvědčení jsou vlastně do života špatně, jo? Dítě může mít skvělý známky, ale neznamená to, že je chytré a ví, jak přemýšlet, jenom se naučilo školní systém, našprtat se, udělat úkoly, říct, co chce učitel slyšet, projít testem a hotovo 20. Že honbou za jedničkama přichází o radost z učení a objevování věcí. A já se vás ptám, co vy si o to myslíte? Je tady spousta věcí, který... spousta zpráv, který bych musel jako hodně scenzurovat, přiložit to do češtiny. Je to úplná blbost. Je to úplná blbost. Děti by měly mít samý jedničky, protože ve chvíli, kdy mají samý jedničky, tak jsou ohodnoceni a můžou být za něco jako pochváleni. Jo. Další. Ale tohle je třeba hezký. Píše paní Eva a píše... Já s tím vlastně souhlasím. Dobrý den, jsem učitelka a mám pocit, že rodiče chtějí pouze samé jedničky. A když to není jednička, tak je to špatně. Dětem tak ukazujeme, že musí být dokonalé. A pokud nejsou, tak je to špatně. Přitom každý má vlohy na něco jiného. Děti pak o sobě pochybují i v životě a pokud nejsou perfektní ve všem, tak se cítí nesebejistě. Tedy ta dvojka, trojka i čtyřka může vlastně dítě naučit, že svět se nezboří, když není dokonalé a že pořád má prostor pro zlepšení. To paní Evo, teda děkuju. Děkuju za tenhle názor. Tohle je taky dobrý. Hele, neposlouchej tu umělou inteligenci. Jo, jsi starší ročník, takže... Takže dej na svůj názor. Pavel, díky. No jasně, tohle není umělá inteligence, tohle je prostě odposlechnu to. Je to nepopulární názor, který se pomalu, ale jistě začíná říkat na hlas. Co vy si o to myslíte? Dejte vědět, chci znát váš názor. Mimochodem dneska za to, že mi sem napíšete názor, tak můžete ještě navíc získat dva lístky na sobotní koncert skupiny One Republic, která bude tenhle víkend v Praze. A jako předskokán, tam ještě vystoupí Tom Grinen. Takže jako fantastický dvojkoncert. Mám tady dva lístky, rád vám je dám jako odměnu za to, že se zapojíte do dnešního téma v rámci nepopulárního názoru, že samý jedničky na vysvědčení jsou pro dítě možná vlastně do života trošku blbě. Tak co vy na to?

Jelen všude zdejší na Hit Radio. Posloucháte dnešní pořad čtvrteční Nepopulární názor a máme tady zásadní téma, které nám tady docela jako rozhýbalo teď naší konverzaci i na WhatsAppu 777-937-777, že sami jednička na vysvědčení pro to dítě do budoucna vlastně jako není tak jako úplně dobře. Trošku jsem to tady jako vysvětloval a čím víc pročítám ten WhatsApp, tak tím teda musím říct, že za prvý děkuju za všechny zprávy, co píšete, ale že se to tady úplně otočilo a je tady mnohem víc zpráv teď, který tenhle nepopulární názor podporujou. Jako třeba například Lenka z Jaroměře, ta píše, když má dítě samé jedničky a pak jednou přijde horší známka, tak se složí jako domeček z karet. Neříkám, že mít jedničky je něco špatného, ale občas nějaký ten trojec nebo čtverec nás naučí zapřemýšlet i jinak. Hezky. Vojta, ahoj, chtěl jsem napsat, že je to totální nesmysl, ale jak poslouchám argumenty, tak v tom smysl nacházím. Díky za tenhle názor, nikdy by mě to nenapadlo. Mám ratolesti v osmičce a v prváku, myslím, že díky vám budu zítra mnohem klidnější. Zdraví Vojta. Vojto, rádo se stalo. Díky i za tuhle zprávu, i za tohle vlastně jako takový malý přiznání a za tuhle zprávu já tobě posílám dva lístky na koncert skupiny One Republic, která bude teď o víkendu v Praze, bude to nádherný koncert, samozřejmě bude obrovitánský vedro, ale bude to stát určitě za to, One Republic jsou fantastický, takže tobě gratuluju a vám ostatním ještě jednou moc díky za všechny zprávy, které jste sem napsali na WhatsApp Hit Radio na 777-937-777 do dnešního nepopulárního názoru. Za chvíli z hitu například Taylor Swift, anebo malý hříšnej tanec, který předělal Pitbull do svého hitu Back in Time. A bude toho mnohem víc. Tak buďte s námi. Já jsem Jirka Plnáč a posloucháte Hit Radio.

0: Gogos.
1: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu.
0: Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
4: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byla Taylor Swift. Za kličku Babylon Zoo a Spaceman. No, to mě přivádí na myšlenku, že i dneska mezi 18. a 21. hodinou byste měli poslouchat Hit Radio, protože na vás čeká Hit Radio Classic a opět nádherné hity z 80. 90. let a také ze začátku milénia. No a když už jsme teda takhle v té minulosti, tak když koukám do kalendáře, tak dneska by měl George Michael 63. narozeniny. Byla jedna z hlavních hvězd 80. a 90. let uplynulého století. A pokud by vás náhodou zajímaly i hudební dokumenty, tak doporučuji, podívejte se na hudební dokument o George Michaelovi, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací i proč ho vlastně jako v jednu chvíli nenáviděl, řekněme, R&B svět, jaký milník on se jako běloch, jaký dosáhl, co byl za ten největší poprask. A potom také, co on sám prožíval, když zpíval na koncertě na počest Freddieho Mercuryho. Je to neuvěřitelný životní příběh, tak doporučuju George Michael. Dneska tady 63. narozeniny. Co nás čeká dál? Kromě toho, že si dáme tedy Babylon Zoo a Spacemana, tak od 15 hodin se na vás těší taky naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Milí posluchači, je tady odpolední show.
3: Možná si říkáte, že kafe odpoledne už je moc, že byste si ho neměli dávat, protože v noci nebudete spát.
2: Dejte si ještě jedno kafe, my jsme si taky dali kafe.
3: Kafe nepijeme, máme rádi zelený čaj, a podáváme zelený čaj každý den od 3.
2: Zkrátka vám dodáváme energii na vaší cestu domů.
3: Dojezd. Opatrně.
2: Hit Radio City.

Pro někoho to byl trošku úlet, když to slyšeli poprvé, tak to se nám trošku hodí, to jsem dal kvůli tomu, abyste byli připraveni na to, co nás čeká od zítřka a o víkendu, to je taky docela úlet, ty čtyřicítky. Mimochodem, říká se, že lepší než pít vodu v těchto bedrech je pít mléko, že nás jako dokáže víc jako hydratovat, že si udržíme díl tekutinu v těle a tak dále. A může to být jako klasický mlíko, nebo samozřejmě i takový jako ovesný mlíka, kokosová voda a tak dále. Takže mlíko, no. Jenom dávejte pozor na to, kde ho pijete, odkud ho berete, jak dlouho v té ledničce bylo. Já nevím, no. Já v tom horku teda nemám chuť na mlíko vůbec, na to, že vůbec jako na cokoliv. 3:45. Od 15 hodin se na vás těší odpolední show. Já zase zítra ve 12. Dávejte na sebe pozor, nepřepínejte se, nepřemáhejte se. Ta práce na vás počká. Příští týden ji tady budete mít zase. Jo, nemusíte všechno hned stihnout do konce tohoto pracovního týdne a zkuste si to teplo vlastně i taky tak trochu užít, jo? Protože tím, že od pondělí začínají prázdniny, tak logicky od pondělí už bude hnusně, bude pršet a kdo ví, kdy se znovu zase dočkáme těchto teplot. Takže klidně se může stát, že v polovině července budeme vzpomínat na tuhle dobu, kdy venku bylo více jak 30 stupňů Celsia. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne v práci a zítra v pravé poledne při pátečních srdcovkách, posledních srdcovkách ve školním roce. Tak se na vás těším naslyšenou. Tak se smějte. Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Hit Radio.
2: Hit Radio.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, zdržíte se na dálnici D5 od 8. kilometru směrem na Prahu, na Pražském okruhu kolona od D5 ke sjezdu na Ořech a v opačném směru mezi 14.5. a 19. kilometrem. Jižní spojka hlásí kolonu od magistrály směrem na Černý most k Záběhlicím. Na východní části Pražského okruhu budete popojíždět směrem od Černáku, následně na Štěrboholské spojce. V Radlické ulici se zdržíte od stanice metra Radlická směrem do centra. Silný provoz hlásí i Vrchlického a Duškova. Na Nuselském mostě čekejte kolonu směrem do centra a ve Vilznově ulici při cestě na D1. Vaše dopravní info pište na WhatsApp nebo SMS-kou na 777 937 777. Můžete pak vyhrát plnou nádrž zdarma.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
9: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, pěkné odpoledne. Pražské nemocnice i záchranka evidují nárůst počtu pacientů kvůli horku. Ke kolapsu z vedra vyjížděli záchranáři včera ve 44 případech, dneska do zhruba 13. hodiny k dalším 20. Počasí také zhoršuje stav chronicky nemocných či seniorů. Slunce a tropy vydrží do konce týdne. V neděli může být v Praze podle aktuální předpovědi až 39 stupňů. Dopravní podnik dokončil výstavbu infrastruktury pro trolejbusové linky 51 a 53. Zítra bude na obou tratích slavnostně zahájen zkušební provoz. První veřejná jízda na lince 51 proběhne z Bořislavky s odjezdem v 10.56, na lince 53 z Karlova náměstí ve 12.28. Praha hostí mistrovství Evropy v boxlacrosu, sportu, který je rychlejší než fotbal a tvrdlejší než fotbal a tvrdší než hokej. Slavnostní zahájení proběhne dnes v Radotíně. Zápasy se budou konat do 4. července na třech sportovištích. Více najdete na webu eblc2026.cz. A teď si slovo vezme Bára Purkartová.
10: Fotbalový servis.
11: Na poslední zápas české reprezentace na mistrovství světa ve fotbale s Mexikem si lidé vsadili za zhruba 63 milionů korun. Přibližně o 25 milionů méně než na předešlý zápas Česka s Jihoafrickou republikou. Většina tipů mířila na vítězství Mexika a sázející tak v tomto zápase v celkovém součtu vydělali. Na celý šampionát bookmakeri zatím přijali vklady za 2,25 miliardy korun. Nicméně konec našeho nároďáku na šampionátu, který v posledním zápase prohrál s Mexikem 0-3 a ve skupině skončil na posledním místě, nebude mít podle sázkovek zásadní vliv na zájem o turnaj. Po začátku vyřazovací fáze by se měl naopak zvýšit.
12: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
9: V noci se ochladí na zhruba 21 stupňů, na okrajích Prahy až na 18, zítra naměříme až 36 a bude jasno nebo skoro jasno.

0: máme čtvrtek, přátelé. 3 minuty po 3. hodině. Zdraví vás Vincent a Dominik, ahoj.
1: Ahoj, přátelé, doufám, že se máte krásně. Už jenom chvilku a přijdou bouřky, nebojte.
0: Příští týden.
2: No jo.
0: Kde to ale dneska možná bude bouřlivý, to je oslava Honzy Soutka, ten slaví 91. narozeniny.
1: A to jen tak?
0: Jen tak.
1: Jako dneska slaví 91?
0: Dneska slaví 91.
1: To je frajer.
0: To je neskutečný, přátelé, nemluvíme o něm nejenom z důvodu, že má narozeniny, ale taky. Zrovna včera, to je neskutečný, jsem šel přes Nový Město a on tam seděl s 20-letou slečnou. Hned jsem se díval, jestli to není jeho dcera, má jich několik, není to jeho dcera. A bavil se na kafíčku, povídali si hezky, měla letní šaty.
1: V 91 letech, ve 40 stupních, dokáže stále být jako okouzlující pro 20-letou holku.
0: Co mě štvalo, nepotil se, já šel kolem, úplně splavený samozřejmě, jako vy všichni teď v těchhle dnech.
1: A neprášil se?
0: Neprášil?
1: Jestli se nepotil v 91 nic, blbý. Hit Radio
0: City. A dobrý, máme co zvedat aspoň. Švýdy zaus mafia, hezké odpoledne přejem.

0: things that I've got.
1: Benson Boone, posloucháte Hit Radio City. Tak co, kolik ještě minut nebo hodin, než máte padla? S náma to zvládnete. Vždycky může být hůř. Třeba můžete mít trojčata.
2: To je přece požehnání, ne?
1: Samozřejmě, v duchovní rovině je to požehnání, ale v praktický... Hele, proč o tom mluvím? Jedna rodina ze středočeského kraje trojčata má. Už má i 2 roky, myslím, že všichni, to nějak vychází.
2: Já myslím, že nemají jako jeden třeba 14 a druhý 2.
1: A já jsem, přátelé, četl rozhovor s těmi rodiči dneska, byly tam fotografie různý a vůbec tam nebylo komentované to, že byli na procházce na těch fotografiích a ty děti měly na vodítku. Kšíry ty děti měly.
2: Tak jako jak to chceš dělat jinak, když máš trojčata, tak už prostě musíš adaptovat to rodičovství té funkčnosti. Oni potom přijdou domů, tam mají 3 misky vedle sebe, tam jim to nasypou, prostě už musíš jít na ty granule pro děti.
1: No, jistě, já jsem vždycky jako zatracoval ty lidi, co říkají, já mám psa, to je stejný jako mít dítě. Takhle, zkusil jsem teď obojí, díky tomu, že máme 2 roky psa, tak můžu říct, ano, ty první 2 roky života jsou stejný.
2: Ty máš psa, kterýho se pojmenoval Péťa a je to malilinkatej, co to je za rasu?
1: Pudl toj.
2: Pudl toj. No tak to je podobný jako rodičovství, jako když máš trojčata.
1: Že jo, přátelé. Je to maximálně dobrá příprava. Já jsem začal s tím dítětem a teď na ostro aplikuju své rodičovství na psa.
2: Na toho psa.
1: Hrajeme další hity. Hunter X, posloucháte odpoledne s Hit Radiem City. Ahoj!

0: on.
1: Tom Walker, posloucháte Hit Radio City, hezký čtvrtek. S vámi Vince, Dominik a taky druhý Dominik.
2: Sakra, se netrefím.
1: Tak doufám, že na cestách svá vozidla ovládáte daleko lépe, ale jasně, pokud dojedete v pořádku na místo, zabezpečíte vozidlo, klidně napište na
0: 777-937-777.
1: Výborně. A nebo tam můžou co nahrát?
0: Hlasovku na 777-937-777.
1: Pochopili jste, přátelé, správně. Vince už naše číslo ví a já doufám, že vy taky. Kde to jede, kde to stojí, hoďte nám dopravní info. Teď se na něj s tím dalším Dominikem Šmausem podíváme.
3: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
4: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu za nájezdem z ulice k Barandovu směrem k letišti se srazila dvě osobní auta, blokují jeden pruh, kolona se tvoří od sjezdu na Lochov. Kolona je na Pražském okruhu i v opačném směru od D5 ke sjezdu na Ořech. Na jižní spojce čekejte zdržení od magistrály směrem na Černý most. Na východní části Pražského okruhu se zdržíte při cestě od Černáku, následně taky na Štěrboholské spojce. Na D1 je kolona u Průhonic směrem na Brno. Radlické silný provoz od stanice Radlická směrem na Smíchov. Silný provoz hlásí i Vrchlického a Duškova ulice. Na Nuselském mostě čekejte kolonu směrem do centra a ve Vilznově ulici při cestě na D1. Vaše dopravní info pište na WhatsApp nebo SMS-kou na
0: 777-937-777 alias 777-937-777.
4: A můžete pak vyhrát plnou nádrž zdarma.
5: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
6: Masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Půl čtvrtá, přesně. Všichni jsme si tak trošku říkali, zvládne Poetika přijít s novým hitem po půlnoci? Jo, tak dokázali to. Posloucháte Hit Radio City, s vámi Dominik, taky Vincent. A s námi tady už není jedna osoba, respektive víme, kdo odešel. Nebojte, jenom z politického světa. Kandidát na primátora Prahy, Ondřej Prokope. Nic se neděje, na pár věcí v daňovém přiznání zapomene každej. No.
2: Ondřej i Prokope, oba dva. Rozumím tomu teda správně, že on chudák zapomněl na to, že vlastní nějaký nemovitosti.
1: Jo, to už je kauza a 10 dní se to řeší, ale teď si řekl, že média si na něj opravdu zasedla a kvůli tomu tlaku odešel z politiky ze všech funkcí, co má.
2: Tam je luk, když ty politici říkají, že je toho na mě moc toho tlaku. Já jsem myslel, že to bude pohodová práce.
1: Na koho
2: něco,
1: jinýho?
2: No, prostě si něco zatajím, no, a vy si jako hlejte svýho.
1: No počkat, jsme minus kandidáta, víme, kdo nebude primátorem Prahy. Kdo by byl, přátelé, dobrý kandidát?
2: Přiznáváš svůj byt?
1: Jo.
2: Máš byt?
1: Přiznávám, mám i hypotéku, tu taky mám přiznat.
2: No, ano, samozřejmě.
1: Ano, přiznávám se vám všem.
2: Už teď jsi lepší kandidát.
1: Jak málo stačí v té politice dneska? Gigi D'Agostino, hezký odpoledne.

0: 15.39. Posloucháte Hit Radio City a my vám přejeme hezký odpoledne. Už jsem měl připravený, jak tady minutu budu mluvit o tom, že to mi třeba není doběhlo. Zakecal se se šéfem.
1: Šéf mě zdržel, no, ale jako, kdybys to neřekl, tak to nikdo nepozná. Koukej, jsem tady.
0: Je nám to jasný. Každopádně já to chtěl neříct kvůli tvé nepřítomnosti, ale jestli tě zdržel šéf, tak kvůli jeho vině samozřejmě.
1: Ano, samozřejmě, ale no. Přátelé, máme tady téma, ale je to v kempu.
0: Tak moment, to bude chtít nový podkres. Nic z toho, co jste doteď slyšeli, se nestalo. Léto v kempu!
1: Wow!
0: Proč o tom chceme mluvit? Protože já si pamatuju tuhle dobou. Loni jsem byl v Pasohlávkách, to je u Brna.
1: Lisohlávky se tomu říká.
0: To bylo před měsícem.
1: Pasohlávky, jo.
0: Pasohlávky u Brna. A ta atmosféra, mě to připadalo, představujte si to se mnou, jako v americkém filmu, když ti šuláci vyrazí do takových těch městeček...
1: Šuláci?
0: Študáci. Do městeček u jezera. A teď si tam pronajmou ty baráky, tak to tam vypadá normálně.
1: Jako, oni ty kempy jsou čím dál krásnější. Já jsem velký advokát z toho, že v Česku se dá zažít dovolená lepší než v zahraničí. A přátelé, koukněte se schválně do těch kempů, ono to neuvěřitelně roste.
0: Já myslím, že tam chceš ještě poslat Čekuj Česko.
1: Ne, nechtěl, ale ty jsi to udělal za mě. Nový pořad, co teďko budu být o cestování po Česku, no koukněte se. Jo.
0: Ale aby to mělo i druhou sérii a já se podíval do jiného kempu a nemusel do Brna znova, tak prosím vás, napište nebo nahrajte hlasovku 777 937 777, nějaký tipy na kempy u Prahy. Za chvilku jsme zpátky.
2: Dopravní hlídka Hit Radio City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777 937 777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.
4: Žákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent a Káťa. Dej si odpolední show Hit Rádia City.

0: Hlava, ramena, kolena, palce pro dospělí. Posloucháte Hit Radio City, taky Rieb a Vincu s Dominikem. Nás tady je 15 hodin 52 minut, takže za chvilku bude. Co, Vinci?
1: Zprávy. A ty pro nás máš určitě nějakou ochutnávku.
0: Já jsem nahlížel Dominikovi Šmouzovi pod ruce.
1: Ajajaj, pozor, to není dobrý nápad.
0: Co mě přijímá zrovna. Jenom ta první věta mě zarazila. Praha bude kropit ulice kvůli překročení prahové hodnoty přízemního ozónu.
1: Co to znamená?
0: Chytli jste to, tak ještě jednou. Praha bude kropit ulice kvůli překročení prahové hodnoty přízemního ozónu.
1: Pražské je správně česky, ne?
0: Prahové. Máš tom chybu, Šmaus?
1: Šmaus.
0: Tohle je ozon, který máme rádi.
1: Ano, a ten se překročit nedá. Nic ani v Praze. No, to je přechod, panečku. To je rádio.

0: To je jediný plamen, který v těchto teplotách sneseme. Kateřina Marie Tichá, posloucháte Hitradio City. Za pár vteřin celé, ježiš, to letí, tak pojďme na cestu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, na jižní spojce kolona směrem na Černý most mezi Magistrálou a Spořilovem. Na Nuselském mostě stále čekejte zdržení směrem do centra, ve Vilznově ulici při cestě na D1. Silný provoz je i Věčné nebo v Radlické od Jinolnic do centra. Pomalu jede taky Povltavská směrem od Libně, ulice v Holešovičkách do centra. V Bubenečském tunelu se zdržíte směrem na Troju, na Pražském okruhu kolona za Lochkovským tunelem směrem na letiště, taky od Zličína ke sjezdu na Ořech. A teď ještě informace od posluchačky.
2: Ahoj, tady Lenina. Hele, turisti, kdo jedete po Benešovský trojce, bacha na to, u hotelu Sen je bouračka, vypadá to na motorkáře, které je ve škarpě, asi to nedopadlo nejlíp a jsou úplně šílený kolony, ale fakt šílený, kdo nemusíte, vyhněte se. Díky, čágoš a dobře dojte.
1: Další vaše dopravní info pište na WhatsApp nebo SMS-kou na 777 937 777. Můžete pak vyhrát plnou nádrž zdarma.

0: ochutná jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: On air.
0: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
7: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Praha bude kropit ulice kvůli překročení prahové hodnoty přízemního ozónu. Kropící vozy vyjedou zítra v 10 hodin a v ulicích budou do 18. Ve stejné časy mají jezdit i o víkendu. Zda TSK opatření prodlouží i na následující týden, se teprve rozhodne. Tento týden byla představena nová verze mobilní hry Playing Prague. Více řekne Jana Adamcová z Prague City Tourism.
8: Rozšiřujeme ji o 10 nových levelů. Jsou to 2 balíčky po 5. Hráči v nich můžou najít nové atraktivity i mimo památkovou rezervaci, jako je stará čistírna odpadních vod, průmyslový palác, ale samozřejmě i ty naše nejkrásnější památky, jako je Pražský hrad nebo rezidence primátora.
7: Do 2 týdnů by měla být vydána i počítačová verze hry, která bude mít lepší grafiku. Skupina 7 senátorů usiluje o to, aby se na vraždy nevztahovalo promlčení. Argumentují rozvojem forenzních technik i zájmem pozůstalých a veřejnosti. Promlčecí doba vražd je nyní v Česku 30 let.
8: Rozšiřujeme ji o 10.
6: City Extra.
7: Do Zoo Praha můžeme vyrazit nejen za zvířaty, ale i za divadlem. Vršovické divadlo Mana v bývalém Sloninci v rezervaci Bororo uvádí inscenaci Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Teď v červnu je možné představení v areálu zoo vidět už jen do neděle, znovu pak až poslední týden v srpnu.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
7: Zítřek přinese další oteplení, v Praze naměříme až 36 stupňů a bude jasno nebo skoro jasno.
10: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka.
11: Odpolední show Hit Radio City je tady.
10: Dominik, Vincent a Kateřina.
12: I dneska jsme na té cestě z práce s váma 4 minuty po 4. Zdravíme vás, ahoj.
13: Dobrý den, přátelé.
12: Ve zprávách jste to zaznamenali možná. Hra z Prahy, Playing Prague. Kdo bude záporák a jaký bude nejtěžší level? Kde se bude odehrávat?
13: Máš podzemní level, což v Brně nemáš.
12: To jo.
13: Ty začínají na jedničce.
12: No ale kde se, víš, jak se dostaneš do světa toho záporáka, to znáte ve hrách, že jo? Se dostanete do toho světa, tak to bude anděl nebo je
13: A proč jako most? První věc, co tě napadne, je, že chceš někomu škodit?
12: Já hraju jenom takový hry.
13: Co když to je prostě o tom, že zlepšuješ Prahu? Nechtěl jsi to zkusit někdy? Zlepšit Prahu třeba?
12: Dneska už to asi v dnešním vysílání nestihnu.
13: No to asi ne.
10: Hit Radio City.
12: Naděje v tom hlase byla. Lost Frequencies, hezké odpoledne.

0: Umíte hvízdat? No, slyším to až sem. Posloucháte Hit Radio City? City.
1: Ty seš dátej.
0: Jo, 16 hodin, 11 minut. No, bavíme se o fotbale a už nevím, co říkal.
1: Přátelé, Dominik je dojatej, protože fandil Mexičanům. Ne, přátelé, tak jsme doma, no. Nedá se nic dělat. Nevím, jestli bych to nazval jako neúspěchem, ten fotbal. Ale naštěstí máme lidé na Facebooku a na Instagramu a na různých sociálních sítích a ty to nazvou za nás.
0: Třikrát jsme prohráli, takže jasně v obecné rovině to neúspěch je, ale úspěch je, že jsme tam ježišmarja byli a tak, no co si o tom myslí Češi?
1: No tak Češi si o tom myslí něco, já mám teďkonc za každou prohrou jeden komentář jsem vybral, jo, takže mám tři komentáře. Já jsem si říkal, že určitě ten český národ drží při sobě, nebere ten sport tak vážně, tak nyní vám jdu přečíst komentáře. Jeden hrdý Čech napsal, ostuda, všem doživotní zákaz na hřiště.
0: Hned po prvním zápase.
1: Doživotní zákaz.
0: Doživotní.
1: Jo, ano, a po prvním zápase, to znamená, že kdyby se to stalo, tak bychom ty dva, no, tak jako tak prohráli. Další Čech napsal, odpornost, snad se dalšího mistrovství světa s naší účastí už nedožiju.
0: Záleží, kolik je pisateli, takhle historicky to vychází co 20 let, že jsme
1: jednou
0: tam...
1: za 20 let.
0: No. A třetí komentář?
1: No tak ten už byl geniální, protože tento hrdíček to završil a ten napsal, darmo v současnosti nemáme hráčov na to, může být trenér, aký chce, ale s tím, co máme, asi neurobíme nič.
0: To je český názor.
1: To je konečně Čech, který to konstruktivně sepsal.
0: A rozumí tomu. No, když nerozumíme teď teda fotbalu, tak si musíme najít něco jiného, čemu budeme rozumět.
1: A teraz Lady Gaga, iba tancuj.

0: Jo, tenhle od Kennedy už je poved. Dermot Kennedy, posloucháte Hit Radio City a pojďme si udělat vizitu. Protože následující desítky minut budou nabité, stále rozdáváme 2000 korun, kdo napíše na číslo 777-937-777 nebo nahraje na náš WhatsApp hlasovku o tom, jaká je dopravní situace v Praze a okolí. 2000 korun plná nádrž, to stále platí. Ale zase potom máme 10 otázek, na který budete odpovídat, co Vincente? Špatně.
1: Ano, a když to stihnete v rekordním čase, tak vás čeká fenomenální výhra, takže si to nenechte ujít a dneska si to s náma rozdejte.
0: Stačí taky napsat na číslo a bude podobný, dokonce stejný jako to dopravní.
1: No já už ho vím. A tak vám ho řeknu pospátku. 777-937-777. A teď vám ho řeknu ještě jednou normálně. 777-937-777.
0: Ať je nepleteš, říkej to tím druhým způsobem. Jo. Dominik Šmaus.
2: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, počítejte s kolonou v ulici v Holešovičkách do centra, pomalu to jede taky v Argentinské směrem od centra, v Bubenečském tunelu se zdržíte při cestě na Troju, Nuselský most hlásí zdržení směrem do centra, Vilznova ulice směrem na D1, na jižní spojce kolona ve směru na Černý most mezi magistrálou a Záběhlicemi, plná je i Spořilovská ulice směrem na jižní spojku, několik minut navíc naberete taky na Pražském okruhu, kolona je za Lochkovským tunelem směrem na letiště a taky od Zličína ke sjezdu na Ořech.
1: A píše nám Lenina, nazdárek turistí, kdo jste vyrazili z Prahy do Dejpoje. To, ona to píše normálně, já to neumím číst, tak to ještě jednou od začátku vezmu. Nazdárek turisti, kdo jste vyrazili z Prahy po D1, tak okolo 17. kilometru to začíná zpomalovat. A kdo jede na Benešov, tak pozor, Mirošovický kopec se hopká, tak zapněte klímu a nebo to vemte o kliku. Krásný den, Lenina.
0: Během dnešního odpoledne třeba Lenině nebo někomu dalšímu dáme 2000 na plnou nádrž. Co stačí udělat? 777-937-777, to je naše číslo. Kam pište za prvé? Dopravní info z Prahy a okolí, kde to jede, kde to stojí, a za druhý jsou nepoužitelní za chvilku, takže přidejte klidně ještě jsem nepoužitelný. Máme to všechno.
2: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle vám odpálilo rekl. Posloucháte Hit Radio City, David Guetta. 16 hodin 30 minut k tomu. Taky jsem dostal zprávu od své přítelkyně, že zrovna nasedli se synem 8letým do auta a máme bejt, vin, co slušní, jo? Nemáme mluvit prostě.
1: Aha, ahoj Alexi.
0: Ahoj Alexi, zdravíme celý auto. Teď ale zdravíme i Honzu, protože jdeme hrát.
2: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Honzo, už jsi stlumil rádio?
3: Jo, jo, už je stlumený.
1: Tak schválně, kolik dokážeš říct prostých slov za 10 sekund? 3, 2, 1.
3: Tak si říkáš, že nemám radši říkat nic teď,
1: ne? Ne, já jsem jenom chtěl, aby to slyšel Dominikovo dítě, který poslouchá, víš?
3: Jo, takhle. No, tak možná poslouchá i moje, no, tak taky, aby to neslyšelo.
0: Jo, takže pozor. Oni teď mi došlo, má rodinka jsou na cestě, vyrazili do pražských ulic, tak aspoň víme, komu dáme 2000 dneska.
1: Počkej, kam jedou? Jako?
0: No, přes Prahu celou, že jo, než se vymotají někam.
1: Jen tak jedou.
0: Ne, vyrazili to teď jedno, teď to není teď je to o Honzovi,
1: teď
0: panebože.
1: Teď je to o Honzovi. Honzo, co děláš ty?
3: Ale já taky jedu akorát ulice má domů, akorát jedu z práce, no.
1: A jaký jsi měl dneska den? Dobrý?
3: Ale jo, dobrý, no, až na to teploučko, ale dobrý.
1: A zvládáš to dobře, protože já si myslím, že my chlapi bychom se měli víc podporovat a poslouchat ty druhý, aby jsme fakt jako si řekli, hele Honzo, dneska si udělal skvělou práci.
3: Hele, jako zvládal jsem to líp včera, když jsem byl na koupališti a dal jsem si k tomu studený pivečko, no, tak...
1: Tak možná proto se chlapi nepodporují, protože to neumějí přijímat.
0: Teď jsme rozlouskli filozofickou otázku, ano, docela hlubokou.
1: Tím pádem můžeme jít na nepoužitelný. Hele, pravidla jsou jednoduchý. Nesmíš nikdy říct jedno slovo dvakrát, jasný?
3: Jo.
0: Hrajeme o 4 registrace na Urban Run.
1: Urban Challenge Prague, je to překážkový běh, můžeš se tam dát do formy, anebo se jenom kouknout na pěkný ženský, jak běhají. Pojďme se na to podívat. Začínáme za 3, 2, 1, teď.
0: Doplň rčení dvakrát do stejné řeky.
3: Vstoupíš.
0: Jak se jmenuje rekonstruovaná křižovatka u letiště?
3: Franty, okurky.
0: Jakou barvu má nutrie?
3: Zelenou.
0: Co má nutrie společného s pávem?
3: Peří.
0: Zabroukej hit Momoland. Která kapela letos vystoupí v Praze?
3: Beatles.
0: Jaká obuv je nejlepší k běhání?
3: Holinky.
0: Jak se jmenuje předseda Pirátů?
3: Klaus.
0: Kolik dětí má Richard Krajčo?
3: 65.
0: Jak dělá hasičská siréna?
1: Stop! Jo. Takže, máme tady čas. 38.75.
0: No o vteřinu.
1: O vteřinu, jo? O vteřinu to nedal.
0: Včerejší čas 37 a ty máš 38. No, go dvě.
3: No jo,
1: ty krásu, ale byl jsi dobrý, já už jsem chtěl, aby si vzal holinky a šel jsi na ten Urban Challenge.
3: Přesně, no, tak příště, no.
1: Hele, příště, naše dveře jsou ti vždycky otevřený, takovým lesi paťákům. A pamatuj hlavně, děláš to dobře, Honzo.
0: Honzo! Jo,
3: tak děkuji. Díky.
1: Máš naši podporu, jo?
3: Díky, tak dobrý. Zatím, čau.
1: Hele, díky, čau.
0: To je frajer.
1: Je to frajer, no. Všichni chlapi, hele, jste frajeři.
0: No, tak zítra můžou volat i ženy. Nebo no, spíše napište. Stejný čas, stejný místo a 4 registrace na Urban Challenge.
1: Jsme chtěli podpořit chlapy a vyhráli to ženský. Super.
2: Nepoužitelní z Hit Radia City.

0: neskutečný bicí. Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio City, 16 hodin 41 minut.
1: Přátelé, já nevím, jestli jste si toho všimli, ale my s Dominikem nejsme bezchybní. Občas se nám stane sem a tam nějaká chybička. Ale
0: jaký náznaky tu jsou?
1: To je lidský. Jsou chyby, nad kterýma by se mělo mávnout rukou, to jsou třeba naše chyby, pokud nás poslouchají naši šéfové, ale taky jsou chyby, nad kterýma jako už úplně mávnout rukou nejde. A jedna taková se stala v Americe. Konkrétně na reprodukční klinice, kde dvou bílým Američanům se narodila zcela černošská holčička. Asi nemusím říkat, že ten tatínek byl lehce ve stresu, že ano?
0: Reprodukční klinika není bordel, je to místo, kde jako se uměle tedy oplodňuje.
1: Přesně tak.
0: A někdo byl nepozorný.
1: To je přesně definice reprodukční kliniky. Není to bordel, je to místo, kde se oplodňuje, ale jinak. A oni si tady, když vlastně implementovali to embryo do jedné maminky, spletli embryo a dali tam embryo jiné maminky. A tady ta maminka to miminko odchovala, porodila, a porodila nějaký prostě jako miminko úplně jiné rasy, ale už ho logicky k němu měla citový pouto.
0: No logicky.
1: No a teďkon si vím, co se stalo. Našli tu pravou biologickou matku a ona měla rozhodnout, jestli si to dítě můžou nebo nemůžou nechat.
0: Já myslel, že ona měla bílý dítě.
1: Ne, to nebylo jako až takováhle proměna. To by se jenom prohodili a hotovo.
0: Takový kindrovajíčko.
1: Takový kindrovajíčko. Vždycky jiný z jiné strany, speciální ryce. No a oni normálně ještě udělali žalobu a tam napsali, vykazuje fyzický vzhled neběložského dítěte. Takhle popíšeš, že se tě narodilo dítě tmavé plati, vykazuje fyzický vzhled neběložského dítěte.
0: To je jako, ať už jste černí, indiáni, nebo normální.
1: No, ale prostě vykazuje fyzický vzhled. No tak každopádně, přátelé, co už nás dlouho posloucháte, dopadlo to skvěle.
0: Jo.
1: Protože se rozhodli, že to miminko tady těm rodičům nechají, ty jsou šťastní a jim úplně jedno, jaký to miminko má barvu, prostě ho milujou a všechno dobře dopadlo.
0: To je krásný.
1: Ano.
0: I to se v tom světě děje.
1: I to.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
3: Někomu zlepší náhladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

0: Krištof a Domy a Láďa. Nový hit, v kolik že do toho praští? Jo, půlnoci, ale za chvilku teprve pátá. Posloucháte Hit Radio City, než se vrhnem na zprávy s Dominikem Šmousem, tak prosím vás, zítra vysvědčení na cestách. Spousta dětí budou poletovat už kolem 9. hodiny, jenom jim dají vízu a půjdou domů, takže opatrně. Co se ale týče dnešní dopravy, pořád na vás myslíme.
1: Ano, a vy myslíte na nás, a proto až budete na cestách, tak prosím dokumentujte a hlavně posílejte nám, ať víme, jaká je dopravní situace. Napište nám zprávu nebo posílejte hlasovku na 777 937 777. A my vám za vaše informace dáme štědře plnou nádrž zdarma.
0: Bruno Mars?

0: jako poslední hit téhle hodiny. Přátelé, za chvilku na cesty s Dominikem Šmausem. Ne za chvilku, rovnou teď.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dlouhé zdržení na D5C od 8. kilometru ve směru na Prahu naberete v koloně zhruba 25 minut. Kolem 20 minut se zdržíte na pražském okruhu od Zličína směrem na D1 ke sjezdu na Ořech. V opačném směru 10-minutové popojíždění od sjezdu na Lohkov ke sjezdu na Ořech. Na jižní spojce kolona směrem na Černý most mezi magistrálou a Záběhlicemi. Zdržení i ve Spořilovské ulici směrem na jižní spojku. Na Nuselském mostě zůstává kolona do centra. Ve Vlznově ulici směrem na D1. V Bubenečském tunelu se zdržíte při cestě na Troju. Popojíždět budete i v Liberecké za čerpací stanicí směrem do centra a následně v ulici v Holešovičkách. Plná je i Argentinská směrem z centra. Radlická hlásí kolonu od stanice Radlická na Smíchov a silný provoz je taky ve Vrchlického a Duškově ulici. Vaše dopravní info pište SMS-kou nebo na WhatsApp a nebo volejte na 777 937 777. I dneska můžete vyhrát plnou nádrž zdarma.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Happy time!
1: Potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 17 hodin u dnešního vydání City Drive. Zdraví Lucie Daňková. Už zítra končí školní rok a dětem odstartuje dlouho očekávané letní volno. Pro pražský provoz MHD to znamená změnu jízdních řádů a přechod do prázdninového módu. Pokračuje mluvčí Rapidu Filip Drápal.
6: Budou se prodlužovat intervaly v metru, tramvajích a autobusech, klasické prázdninové jízdní řády, takže hlavně prodloužení intervalu ve špičkách, na některých linkách i ve všední dny dopoledne a u některých autobusů i o víkendech a metro bude jezdit také méně často o víkendech. Potřeba je připravit se také na velkou uzavírku metra na začátku prázdnin, která bude tentokrát na lince C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání.
5: Nové sezónní letní linky se pak vydají na trasu na začátku července.
6: Nová autobusová linka, takzvaný Krasobus, která bude navazovat na vlaky v Karlštejně a bude spojovat ta nejhezčí místa českého krasu, aby tam lidé pokud možno nejezdili autem a neblokovali silnice. A také se zavádí nová sezónní letní linka vlaková, která bude jezdit z Vraňan do Lužce nad Vltavou.
5: Také Rapid se chystá na rozsáhlou letní opravu Kbelské. Jak pojedou v oblasti autobusy MHD?
6: Po Kbelské nám jezdí autobusová linka 110 a bude na dobu uzavírky zkrácená, respektive rozdělena na dvě části. Bude jezdit jenom mezi Letňany a Čekovicemi a Třeboradicemi a také pak ta druhá část jenom z Hloubětína do Dolních Počernic pod číslem 206. Kvůli předpokládaným spožděním budeme rozdělovat také autobusu linku 201, která je velmi dlouhá, jezdí z nádrží Holešovice až na Černý most a ta bude ve všední dny rozdělená ve stanici Letňany, to znamená, když budete chtít jet přes stanici Letňany, tak budete muset přestoupit, aby se ta spoždění nepřinášela. A pro ty ostatní autobusové linky je připravena celá řada nových vyhrazených pruhů.
5: Celé povídání najdete na našem webu v podcastu City Drive. S dalším vydáním se vrátíme po letní pauze na konci srpna. Děkujeme, že nás posloucháte.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
8: A jaké bude zítra v Praze počasí? Čekáme slunečno a další oteplení. K jasné nebo skoro jasné obloze se přidá 34 až 36 stupňů Celsia.
9: Karlína na Barrandov, z Vinohrad na Břevnov, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního Hit Rádia City.
10: Teploty nás čekají skvělý, kdyby jsme byli v Egyptě všichni. Hezké odpoledne, Praho.
11: Já myslím, že kdyby jsme byli na Antarktidě v současné chvíli, tak máme parádní dovolenou. 30 stupňů, moře.
10: A to je zajímavé, že jsi řekl protipol Antarktidu, ale já si ten Egypt představuji jako místo, kde ti ty čtyřicítky nevadí.
11: Protože 45 stupňů. Zvláštní, jsi ještěrka normálně.
10: Ne, máte tam to moře, jo, teď tam fouká vítr, furt to tak.
11: Vy to nevidíte, ale Dominik má šupiny na sobě, skutečně.
10: Dominik má před sebou cestovku otevřenou.
9: Hit Radio City.
10: Za chvilku schovat telefony, ano, je čtvrtek a nebudete googlit. Zase jedno slovíčko, který řeknem a vy budete hádat jenom svou hlavou, co to je. Natálie.

0: když kytary pláčou. Doufám, že vy také, Natálie Imbruglia, posloucháte Hit Radio City, 17 hodin a 9 minut k tomu. Doufám, že telefony máte schovaný, žádný online, žádný počítače, teď zapojíme jen svý vlastní mozky.
1: Nech telefon v kapse, vypni Wi-Fi, zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to na Hit Radio City.
0: Dneska já.
2: Dneska ty.
0: Dneska já můžu říkat.
2: Dneska já, that's good.
0: Kdo by náhodou takhle ve čtvrtek po pátý nevěděl? Já řeknu slovíčko, který většina lidí nebude vědět, co znamená. Postupně na to přijdeme, ale nepoužívat Google.
2: Přátelé, prosím, pomáhejte mi, protože většinou ty slovíčka jsou hovaděny a Dominik je na mě zlej a neřekne mi to.
0: A neumí napovídat.
2: A neumí napovídat.
0: Ten pravý za mikrofonem, tedy dnešní slovo. Víte, co je to? Jajus?
2: Jajus, ano.
0: Ne, ne, ne, já ti napovím a vám všem také, píše se to Jajus.
2: Ale čte se to Jajus.
0: Jo.
2: A to je, vím, co to je, když se rozhodne, že ty jako schválně něco dělat nebudeš. A Jajus.
0: Takhle, to by bylo dobrý, ale bohužel se to používá pro něco jiného.
1: Negoogli to.
2: Jajus. Tak mi pomož aspoň jako nějakou sféru.
0: No, v jaký sféře si teď ty mi nejdřív řekni,
2: úplně
0: ať vím,
2: mimo.
0: Jak daleko
2: já jsem úplně mimo, takže měli trošku blíž.
0: Nejsi u ptactva, nějakých zvířátek, ne. Nic takového. Jak bych vám, přátelé, pomohl? Myslím si, že během Negoogli to se Jajus vyskytuje velice často.
2: Nenávist k někomu, kdo něco ví a ty to nevíš.
0: Ne, ale je to vlastně signifikantní i pro celé naše vysílání, přátelé. Jajus je kolikrát součástí našich vstupů.
2: Takže když seš úplně mimo a lidi tě i tak milujou?
0: Hele, vlastně, jakoby... Blížíš se. Blížíš a vy
2: blížím
0: taky.
2: Se, jo.
0: Přemýšlejte.
1: Hmm. Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na

0: Posloucháte Hit Radio City, kamrat na naší odpolední show. Přátelé, telefony doufám pořád schovaný, protože posíláte tipy.
1: Nech telefon v kapse, vypni Wi-Fi, zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to na Hit Radio City.
0: Co je to jajus? Píše Petr, právě jsem se do toho začet. Nevím, no, dle nápovědy si myslím, že je to tvůrce obsahu, prej.
2: Jajus. Ale my nejsme tvůrci obsahu, my jsme ničiči obsahu.
0: ne tvůrci našeho obsahu, jako možná máme jajánkovský stupy.
2: Jo, takhle. Hele, ale pojďme ještě trošku víc. Ty jsi nám řekl, že jajus je teda něco, co se děje často během našich vstupů. Aha. Je to něco, s čím se setkáváme i během této hry. To je ale málo, Dominiku, potřebujeme víc.
0: Tak je to situace, kterou známe třeba, když nám náš táta řekne vtip. A to už
2: jsem
0: pověděl hodně.
2: Já už vím, počkej. Takže je to trapné ticho?
0: No, vlastně zkus to popsat jinými slovy. Když trapný ticho a potom?
2: A potom nucený smích.
0: Potom nucený, už se blížíš, kámo, dneska na to přijdeš, já ti věřím.
2: Jajus je, že prostě když se směješ proto, aby tomu druhému nebylo smutno.
0: A směješ se proto, že následuje. Jajus je pojmenování, přátelé, tátovský.
2: Tátovského vtipu.
0: Vtip, který
2: je trapný.
0: A?
2: A nefunguje.
0: Ale my se přesto
2: smějeme. Takže to je, když se směješ trapnýmu vtipu.
0: Jajus je vtip tak špatný, až vyvolá smích.
2: To jsme my dva?
0: No. Takže ne,
2: že ještě trošku víc.
0: Chceš, já vím. Ne, že chceš někomu udělat radost, ale je to tak blbej vtip.
2: To znám. Chceš slyšet jeden jajus?
0: Pojďme.
2: Víš, jaký je rozdíl mezi krtkem a orlem? Žádný, oba žijou v zemi, teda kromě orla.
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City. Hit Radio.
0: Spoustu jajusů tady máme, ale taky spousta hitů. Verona na Hit Radio City. Hezké odpoledne, Praho.

0: Jaký máte čtvrteční odpoledne? My děláme, co můžeme, aby bylo nejlepší. Verona, posloucháte Hit Radio City, 17 hodin 19 minut a za chvilku k někomu poletí 2000 na plnou nádrž. Teď se ale mrkneme na cesty.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na jižní spojce zůstává kolona ve směru na Černý most mezi magistrálou a Záběhlicemi. Magistrála stále hlásí kolony na tradičních místech Nuselský most do centra a Vilznova směrem na D1. Při cestě směrem k mostu Barikádníků se výrazněji zdržíte v ulici v Holešovičkách, v Argentinské i v Bubenečském tunelu. V Radlické budete popojíždět od stanice metra Radlická směrem na Smíchov. Zdržení hlásí třeba i Vrchlického a Duškova. Bělohorské je kolona od Patočkovy směrem na Bílou horu. Na Pražském okruhu zůstává kolona od Rozvadovské spojky směrem na D1, konkrétně ke sjezdu na Ořech.
3: A máme tady dokonce i globální zprávy, nejenom pražské, a to konkrétně od Petry z Liberce, která píše: Ahoj, pozor všichni, co jedete kdekoliv v naší republice. Je takový hic, že se roztéká asfalt na silnicích, tak ať neuvíznete, až pojedete k vodě, protože bez koupání se to prostě nedá. Pěkný sluneční den všem.
0: Děkujeme, Petře. Dávám si ji na seznam a za chvilku vybereme, komu pošleme 2000 na plnou nádrž. Stále je šance, kde zrovna stojíte, kde to jede, kde je to průjezdný, pište na 777-937-777 nebo nahrávejte hlasovky na náš WhatsApp.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto, rodinná firma s tradicí 35 let, prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Rádia.

0: This Swims, 17 hodin 32 minut k tomu, posloucháte Hit Radio City. 2 minuty po půl a nikdo nemá 2 táci. Abychom někam ty prachy zase na benzín dneska poslali, že? Několik hlasovek poslala, dokonce několik zpráv. A my dneska potěšíme...
1: Proč posloucháme tohle?
0: Proč ne?
1: Dominiku, musíš rychle vysvětlit ten vtip, dělej, než přijdeme o práci.
0: Dnešní 2000 získává Lenina.
1: To je asi Lenka, ne, tím pádem.
0: No ale proč si tak...
1: Napsala se Lenina.
0: Několikrát se podepsala. Páčko, Hit Radio, Lenina.
1: Já chci jenom, aby bylo jasně zdůrazněno, že tento vtip se nijak nespojuje s politickými názory kohokoliv živého, ale Dominik prostě jenom chtěl udělat pitomý vtip a stále ho dělá, protože tu stálo písničku pouští.
0: Takový hymny už se nepíšou.
1: Dominiko, vypni tu.
0: A ještě tady mám něco z Německa.
1: No, to je ončo. Tak posíláme ti 2 na benzín. Holka, užij si a podepisuj se, prosím tě, líp, ať Dominik nemá potřebu a takhle hloupý vtipy.
0: Gratulujem.

0: plný síle. Přátelé, posloucháte Hit Radio City s Vincentem a taky Dominikem. 66 dní. Víš, o čem mluvím? Víte, o čem mluvím?
1: Dva měsíce a jsem tam nějaký drobný?
0: 66 dní, my rodičové to počítáme na dny, budou mít ty naše dítka totiž volno.
1: A je to pro vás jako hezká věc nebo špatná věc?
0: No, takhle, já jsem extrémně závislý otec na svém synovi, takže já se s ním furt, ale první týden o těch prázdninách, kdy je od rána do večera doma, je to fajn a potom už je to méně fajn.
1: Aha, takže vy teďkon jste normálně jako připravení pikat za svou chvilku slávy.
0: Opravdu chvilku. To je přesný přiléhavý pojmenování. No každopádně zítra se bude předávat vysvědčení a já si říkám, máme dobrý vztahy s učitelkou od Alexe a řekla nám, co nekupovat. Květiny nenoste učitelů.
1: A už vůbec ne těm dětem. Co by s nima probovali dělali ty prvňáčci? Co by
0: dělali, prosím vás.
1: Já nechci kytku.
2: Dopravní hlídka Hit Radio City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777 937 777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze. Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz. Skvělý chutí, biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90.

0: slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
3: Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio City je zpátky.

0: Radio, tohle je Daša, přátelé. Vincent a Dominik stále s vámi, ale jelikož se blíží šestá, budeme muset dát pápa. Naučil ses dneska něco?
1: Já jsem se naučil, přátelé, že když několikrát snížíte klimatizaci svému kolegovi, tak se toho eventuálně po pár dnech nevšimne. My totiž s Dominikem máme velkou hádku, očividně je tady velký vedro, já jsem s ním normálně smířený, ale v každém korporátě teď funguje to, že se tam lidi nenávidějí, perou se o život a bojují o každý stupeň na tom termostatu, takže já jsem vyhrál a Dominik je spocený a já jsem spokojený.
0: Všimli jste si, že jsem k tomu neřekl ani slovo? Už jsem prej prohrál a vzdal jsem ten souboj. On neví, že zítra převezmu otěže.
1: A vytáhneš 3 klimatizace a zmrazíš mě tady. No tak přátelé, uvidíme, jak to bude zítra. Jestli máte zájem podívat se na tenhle věčný boj mezi chladem a vedrem, tak zítra ve 3 hodiny to opět startuje.
0: 0 stupňů Celsia a ve 3. Čau!
1: Ahoj!
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: Rádio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
0: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, na Pražském okruhu kolona od D5 ke sjezdu na Ořech, na jižní spojce směrem na Černý most mezi Magistrálou a Záběhlicemi, na Nuseláku zdržení do centra a ve Vilznově ulici směrem na D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Policie na začátku letních prázdnin posílí dohled na silnicích. Poprvé budou zvýšené kontroly zítra a v sobotu. Cílem je přispět k bezpečnosti a plynulosti dopravy. Častou příčinou nehody je nevěnování se řízení, ale i další faktory. Pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
8: Já bych určitě chtěl apelovat na řidiče, aby nepodceňovali vliv počasí, protože vždy ty vysoké teploty spojené s vyšší intenzitou provozu o prázdninách opět znamenají zvýšené riziko vzniku dopravní nehod. Opravdu je potřeba myslet na to, aby jsme si dávali určité přestávky, pokud cestujeme někam dál, aby jsme dodržovali nějaký pitný režim.
7: V rámci dopravně bezpečnostní akce se policie zaměří především na hlavní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Více jak polovina dlouhodobě měřících stanic dnes překonala teplotní rekord. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Bylo tam 37,5 stupně. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pomůže ve Venezuele. Jihoamerická země odpoledne přijala nabídku z Česka. Oblast západně od Caracasu v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Zřítily se desítky budov a zemřelo nejméně 164 lidí. Policie dnes po výslechu zadržela primátora Karviné Jana Wolfa. Ten je obviněn v korupční fotbalové aféře. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
7: V noci bude jasno a ochladí se na 20 až 15 stupňů, v údolích bude místy kolem 13, zítra čekáme jasnou, místy přechodně až polojasnou oblohu, v maximech naměříme 32 až 37 stupňů.
10: 18. hodina odbyla, znamená to, že i ve čtvrtek večer startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal.

Tohle jsou Eurythmics a singlovka Sweet Dreams, která nás vrátila zpátky do roku 1983. Tehdy se tahle věc objevila na desce, která se jmenovala Sweet Dreams Are Made of This a napsali Annie Leno a Dave Stewart. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, 10 minut po 18. Přejeme pohodový čtvrtek, hezky parný čtvrtek, letní, no ale to jsme si vlastně celou zimu přáli. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám budeme hrát tradičně až do 21. večerní. Opět jsme brouzdali naším hudebním archivem a občas jsme pro vás hledali ty největší klenoty. Tak za chvilku James, Sit Down. Teď každopádně trochu české muziky. Nebudeme cestovat daleko, protože i v našich končinách vznikaly fantastické písně. Hvězdy se mění. Tak to je skladba, kterou už jste určitě poznali. Zpívá Honza Kalousek.

0: tohle je pohodová věc, možná pro někoho z vás teď na odchod, na odjezd z práce, sit down. Záležitost, která nám nechyběla v playlistu, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia hrajeme až do 21. večerní. Z toho dalšího hudebního mixu nachystaná třeba partička Banana Rama, Venus, velký hit, taky Sparks, When Do I Get To Sign My Way, a nebo do třetice s Líbím Enigmu. To je producentský projekt, má na triku celou řadu známých globálně úspěšných hitů. No a my si budeme hrát singlovku Sadness, která má hned tři části, my si dáme tu part jedna. Tak i takové budou ty příští minuty tady na Hit Radio. Hrajeme vám pro lepší náladu, tak užívejte čtvrtek 25. června.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: pozor, velká slevová akce v Teddy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Ale jsou Sparks, When Do I Get to Sign My Way. Další věc, kterou jsme slibovali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia, vracíme se na taneční parkety, zažíváme chvíle nostalgie. No a teď si dáme stálici českých hudebních festivalů a městských slavností. Tak věřím, že v mnoha městech po celé České republice bude letos šance slyšet interpretku, kterou už jste možná poznali. Píseň se jmenuje Večírek za koncem. No a ta zpěvačka, to je Anna K. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti.

0: tohle jsou legendární roxetáci. Že jsme se trošku ochladili na sever, do Švédska, odkud pochází. Dobrou zprávou je, že Roxette se vrátili zpátky na hudební scénu po té pauze s novou zpěvačkou, pochopitelně. Duluk je záležitost, kterou jsme si ale poslechli v originálním znění. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Plný skutečných klasických hitů, 80-ky, 90-ky, ty nejlepší pecky milénia, to vám hrajeme až do 21. večerní. A těšit se můžete taky na tuhle party partičku Unitu. Break my stride. Taky to pro vás máme připravené do příštích minut. Taky Bahamian, Bullet Dogs Out. Třeba i na to se do konce hodiny můžete těšit.
1: Upečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

energická věc, Republika Ready to Go. Tak ta nás dovezla až k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší v minulosti vám budeme hrát i v příští hodině, tedy už za chvilku.

0: A platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Slibovali jsme a sliby plníme, pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám budeme hrát to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Five-ish. Tak tohle byl hit, na který jsme rádi vzpomínali. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. 80. 90. hity raného milénia máme v krvi. Až do 21. večerní vám hrajeme výběr toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. A pokračovat budeme dívčí partou, která poblouznila celý svět. Sugar Babes. Jedna z nejúspěšnějších britských skupin hudební historie stojí za pořádnou nadílkou hitu. Push the button, About You Now, Round Round. No, mohl bych pokračovat skoro do nekonečna. My si dneska dáme hitovku Too Lost in You.

Cutney Joe, tak tohle byla paráda. Energii nadupaná záležitost, která nám připomíná, že páteček už klepe na dveře. Stejně jako další hity hudebního speciálu Hit Radio Classic, který posloucháte právě teď. Z těch nejbližších fantastická věc Pet Shop Boys, Always on my mind, nebo Madonna. Ta se nám připomene s písničkou What it feels like for a girl. Taky takové budou ty nejbližší minuty na Hit Radio. Užívejte hezký letní čtvrtek.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
2: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.
3: Girls, can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading.

Další fantastická věc, ani tohle nesmí chybět na žádné pořádné retro party. Fun Factory, Do I Did It. Kromě téhle skladby má německá taneční skupina Fun Factory na triku taky spoustu dalších hitů. Možná si na první dobrou vybavíte třeba I Wanna Be With You nebo Celebration. Na Hit Radio skutečně hrajeme hit za hitem. Až do 21. večerní, navíc jenom to nejlepší z 80., 90. a milenia, cestujeme napříč roky, žánry, ale i jazyky. Teď to bude slovensky, zpívá Jana Kirchner.

Americanos, za tímhle hitem nestojí nikdo jiný než Holly Johnson. Ladíte Hit Radio. Pěkný čtvrteční večer přejeme. Pěkně letní s tou nejlepší muzikou posledních 30 let. V příštích minutách to bude na Hit Radio pořádná romantiárna. Jojo, na tuhle strunu nám zadrnkají legendární Three Doors Down, Here Without You. Jejich hit číslo 1, který si rozhodně místo v našem playlistu zaslouží.

0: slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Right in the Night. To je velká klasika. Ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Dál pokračujeme v tom nejlepším mixu 80., 90. a milenia. Tohle jsou Everything But The Girl s legendární písničkou Missing. To, aby byl váš letní čtvrtek ještě hezčí. Tohle skvělou hudební vzpomínku doplní třeba ještě skupina No Name. Hit Radio.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Tak Can I Feel For You, tohle je čtvrteční Hit Radio. Krajme poslední minuty hudebního speciálu Hit Radio Classic. Do konce hodiny ještě to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak pojďme rychle na to, ať toho stihneme co nejvíc. Třeba Sarah Connor nebo Pretenders. Může být. Třeba i tohle vám už za chvilku pošleme pro lepší náladu. Tak užívejte čtvrteční večer.

0: tohle byla pořádná rozcvička Captain Jack Drill Instructor. Tak to byla věc, kterou jsme hráli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic a taky poslední písnička dnešního vydání speciálu. Pokračovat budeme zase zítra, to nejlepší z 80., 90. a milénia uslyšíte tradičně úderem 18. hodiny. Tak užívejte čtvrteční večer s dalšími hity Hit Radia. Za chvilku to bude v našem playlistu třeba Alvaro Soler, taky Katy Perry nebo Medusa Good Boy singlovce Lose Control. I na to všechno se můžete těšit.
1: Hit Radio. Hit Radio.